0: počtem není možné obranu státu pořádně zajistit. Bývalý ministr průmyslu a nynější eurokomisař Josef Síkela odmítl hlavní závěry auditu, který kritizuje okolnosti nákupu plynárenské firmy NET4 Gas státem. Podle Síkely o ceně transakce jednala a rozhodovala celá vláda, nikoliv on sám. Americký prezident zrušil vstup do Bílého domu televizi CNN, webu Politico a stanici Meseno. Zdůvodnil to tím, že podle něj šíří lživé zprávy o něm i o jeho vládě, a naznačil, že podobný krok může postihnout i další redakce. Agentura AP to označuje za další zkoušku svobody tisku, kterou chrání americká ústava. V Rusku odstartovaly třídenní volby do dolní komory parlamentu, poprvé se jich účastní i obyvatelé okupovaných ukrajinských území. Za jasného favorita je považována provládní strana Jednotné Rusko. Novinářka Petra Procházková v Radiožurnálu řekla, že hlasování má sloužit spíš jako referendum o válce než jako skutečná politická soutěž. Americký prezident Donald Trump oznámil, že se s Dánskem dohodl na urovnání vztahů kolem Grónska. Spojené státy tam nově budou dohlížet na své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si prý nebude moci vybudovat základnu bez souhlasu Washingtonu. Dohoda by měla být podepsána příští týden. A na závěr něco pro dobrou náladu. Estonský lanochodec Jaren Růze vytvořil nad Bratislavou světový rekord, když strávil na vysutém laně celých 12 hodin. Ušel přitom téměř 15 kilometrů ve výšce kolem 100 metrů nad městem, mezi Bratislavským hradem a mostem SNP.
1: Počasí.
0: Aktuálně máme polojasno a 14 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Dnes v sobotu pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Tolik k počasí. Kdo ještě bdí, tomu noc s Čet rádiem uteče příjemněji, zdraví Vlasta.

0: Divadlo Noc.
1: Dobrý den, pane Grundle.
2: Dobrý den, pane Carbok, já už vás neviděl.
1: No, já vás taky ne. No jo, kam padete?
2: Ale tady jsem dostal rybu, tak si ji nesu domů.
1: A jo, každý. No jo, hezká. To máte do akvária, nebo?
2: Fak.
1: Co?
2: To přece není okrasná ryba.
1: Ne?
2: Ovšem, že ne.
1: No, ale je hezká. Má takový hezký očiva.
2: No jo. Co? To mám na jídlo.
1: Jo, takhle, já. Takže je tak malá, víte, na jídlo.
2: No, tak velká není, no ale to víte. Darovaný mu koni nebudu koukat do huby, že jo?
1: No jo. A oni vám darovali ještě nějakého koně?
2: Ale ne, to já myslím jako tu rybu.
1: Jo, takhle, já.
2: No.
1: A jakýmu koní se nebudete koukat do huby?
2: Ale žádnýmu, to mluvím jako o té rybě.
1: Jo, takhle, ano. No. Jako té rybě, že se nebudete koukat do huby, jo?
2: Ale ne, to se jen tak obrazně říká.
3: No jo, co by se jí taky z té huby hledal, že jo?
1: No, ale pravda.
2: To víte, psí slovy jsou myšlený vždycky jen tak obrazně, že
1: jo? Ano.
2: To máte jako, když třeba řeknete například, kráva zajíce nedohodí, nebo tak.
3: No, budeš mi ho, prosím vás. Jak by ho mohla dohonit, jo?
1: Takový zajíc kličkuje různě, to by kráva nikdy nesvedla přeci, že jo?
2: Ale ne, to je ovšem taky jen tak obrazně.
1: Obrazně?
2: No ovšem.
1: A to se malujou takový obrazy a kráva honí zajíce?
2: Ale kde pak, tady jde jen o takové ponaučení.
3: Je, po jakým pak naučení? Taková kráva by se přeci nikdy nenaučila, prosím vás.
2: Samozřejmě, že ne, že ano, ovšem. Tady jde jenom prostě o takovou jako podobnost, no.
3: No,
2: víte, takový nesmysl to rozhodně jako nemůže být.
3: No, jaký pak nesmysl, prosím vás, víte, to je nesmysl, to bych řekl, že to je nesmysl. Já když přeci taková kráva, dovedete si představit co takovou krávu se zajícem v hubě?
2: Taky to tak není myšleno, pane Carbo.
3: No, tak jak je to teda myšleno, takže to teda tak říkáte.
2: Podívejte se, to je jenom takové přirovnání, jako například tady s tou rybou. Abych nekritizoval něco, co jsem dostal zadarmo.
3: No, jak to s tím souvisí, že kráva zajíce nedohoní?
2: No, tak to mám zase na mysli to přísloví, darovanému koni do huby nekoukej. No.
3: No, proč už se zase pletete toho koně s tou hubou?
2: Já vám říkám, že tady jde čistě jenom o tu rybu.
3: To když to jde o rybu, tak už potřeba mluvíte o koní.
2: Ale no tak to je taková jenom podobnost.
3: Podobnost, já v tom žádnou podobnost s tou koňskou hubou nevidím.
2: Ale zkrátka to je, no podívejte se, já jsem dostal tady tu rybu, tak jsem si ji vzal, no.
3: No to už bych vzal teda raději toho koně, než takovýhle mrně.
2: Že, ale jelikož mám ryby rád, tak jsem si vzal tu rybu.
3: No já to chápu, no.
2: No?
3: No ale to víte, tady koně ryby zase bylo víc, jo. Ale co vlastně budete dělat?
2: To bych s ní přece dělal. No s nimi samozřejmě.
3: No, si ale nám se trochu vykrmíte, ne?
2: A pane Carbok, jak chcete rybu vykrmit?
3: No nějak, co já vím, nějakýma šiškama, nebo tak, aby se vám trošku spravila, víte?
2: Šiškama, to přece nejde.
3: No, co by to nešlo, prosím vás. A jste mi teď měli doma husu, to bylo takový výžle, to byste koukali, jak jsme ji vykrmili.
2: No dobře, ale přece ryba není žádná husa, ryba je tvor vodní.
3: No jo, to víte, nesměl byste jí dávat do bedny, jako tu husu, že jo, musel byste jí krmit ve vodě, no.
2: Prosím vás, pane Carbok, jak je vidět, vy tomu ale vůbec nerozumíte.
3: Já, že tomu nerozumím?
2: No všem, že ne.
3: A vy tomu snad rozumíte, když se chcete koukat napřed koní do huby, než si uděláte tu rybu?
2: No dovolte, já jsem přece něco podobného, ale vůbec neřekl.
3: Cože jste neřekl?
2: No samozřejmě, že ne.
3: Jo, ještě jste říkal, že byste chtěl naučit krávu honit zajíce, prosím vás.
2: Vás, já jsem právě naopak řekl, že kráva zajíce nedohoní.
3: No ale naučit se jí to chtěl, že jo, to je ještě větší hodina.
2: Ale podívejte se, pane Carbok, já jsem jenom řekl, že tu rybu sní.
3: A bojte, pane Grune, mě přece jedno, co si s tou rybou uděláte, že jo. Ale jestli si myslíte, že bude větší, když se napřed budete koukat koní do huby, tak vám teda řeknu, že se tomu koní tam budete muset set sakra dlouho koukat, než vám ta ryba vyroste. To by s těma šiškama šlo rychleji.
2: No. Pane Carbo, prosím vás, řekněte mi jenom jedno.
3: Ale prosím vás, pane Grunle, já vám nic říkat nebudu. Když jste chytřejší než váš, tak si to dělejte, jak chcete. Mně to je přece jedno. Na stranou, pane Grunle.

šaty koprový a gulášový, fyží nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučký.

za vločkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima

mokré bílé svinstvo padá mi za límec. Už čtvrtý měsíc v jedním kuse furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé kosti, saňkuju už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že s nich zasypalím silnice. Pendolino stojí kdesi gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do aralky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT 1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 cm sněhu. A u muzea 4. Jak dálce vidím zasnížený říp, říkám si, pravče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách valet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Hladovská zima záknuje a srdce jí má bílá nostalgie. Hladovská zima, děti a sáně.

0: jsou 3 hodiny.
1: Vítejte v noci u Četrádia. Tady Vlasta a tohle jsou zprávy. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Trump dojednal s Dánskem osud Grónska a zároveň zavřel dveře Bílého domu 3 velkým americkým médiím. V Rusku odstartovaly volby, které mají podle pozorovatelů sloužit hlavně jako referendum o válce. Česko čelí kritice spojenců kvůli nízkým výdajům na obranu. Bývalý ministr průmyslu a nynější eurokomisař Josef Síkela odmítl hlavní závěry auditu, který kritizuje okolnosti nákupu plynárenské firmy NET4 Gas státem. Podle Síkely o ceně transakce jednala a rozhodovala celá vláda, nikoliv on sám. Americký prezident zrušil vstup do Bílého domu televizi CNN, webu Politico a stanici Meseno. Zdůvodnil to tím, že podle něj šíří lživé zprávy o něm i o jeho vládě, a naznačil, že podobný krok může postihnout i další redakce. Agentura AP to označuje za další zkoušku svobody tisku, kterou chrání americká ústava. Velvyslanec Spojených států při NATO kritizoval Česko za to, že příští rok plánuje na obranu vydat jen 2% hrubého domácího produktu, zatímco spojenci mají směřovat mnohem výš. Bezpečnostní analytička Martina Heranová v Radiožurnálu upozornila, že se současným rozpočtem není možné obranu státu pořádně zajistit. V Rusku odstartovaly přídenní volby do dolní komory parlamentu, poprvé se jich účastní i obyvatelé okupovaných ukrajinských území. Za jasného favorita je považována provládní strana Jednotné Rusko. Novinářka Petra Procházková v Radiožurnálu řekla, že hlasování má sloužit spíš jako referendum o válce než jako skutečná politická soutěž. Americký prezident Donald Trump oznámil, že se s Dánskem dohodl na urovnání vztahů kolem Grónska. Spojené státy tam nově budou dohlížet na své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si prý nebude moci vybudovat základnu bez souhlasu Washingtonu. Dohoda by měla být podepsána příští týden. A na závěr něco pro dobrou náladu. Estonský lanochodec Jaren Růze vytvořil nad Bratislavou světový rekord, když strávil na vysutém laně celých 12 hodin. Ušel přitom téměř 15 kilometrů ve výšce kolem 100 metrů nad městem, mezi Bratislavským hradem a mostem SNP.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno a 14 stupňů. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 12 stupňů. Dnes v sobotu pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A to je z předpovědi vše. Ráno zase u Četrádia, vaše Vlasta.

0: ty paty.
1: Neutrpěla si Olga?
2: Ještě ne.
3: Tak.

0: Divadlo Noc.
1: Je dobrý den, pane Šmajda.
2: Ale dobrý den, pane Leib.
1: Ani nevíte, jakou mám radost, že vás vidím.
2: Tak? No tak nevím, jestli se neradujete zbytečně, pane Leib.
1: Jak to?
2: No já totiž u sebe nemám ani korunu.
1: Já si přece nechci od vás nic vypůjčit, pane Šmajda. Dovolíte, můžu si na chvilinku?
2: No samozřejmě, si začněte, no.
1: Já jsem rád, že vás vidím už proto, protože jsem zrovna na cestě k vám, víte.
2: Ke mně?
1: No ano.
2: A vy myslíte jako ke mně domů, jo?
1: No ano, k vám domů.
2: Aha. No totiž, abych vám řekl, já zrovna nejsem doma, víte?
1: No to já vidím, že nejste doma, no, ale já k vám jdu proto, protože vy jste mě přece dneska pozval k vám na tu večeři.
2: Já vás na večeři?
1: No ano, vy už to nevíte.
2: No tak možný to je, no. To víte, já plácnu leci nějakou blbost, ne?
1: No a taky hlavně proto, že se vás chci něco zeptat, víte?
2: No já se zeptejte, no.
1: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
2: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
1: Jo, toho syna, myslím.
2: No jo, poby ho neznal, teď to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
1: No toho já myslím právě.
2: No jo, toho já
1: se vás chci něco zeptat, ale no. Čistě tak jenom mezi námi.
2: No jistě, jako... no.
1: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
2: O tom Žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko.
1: No, to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
2: No tak vidíte, teď vám to říkám.
1: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
2: No tak to snad ne, no ale... Člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když si chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
1: No mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
2: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrný,
1: no,
2: že jo?
1: No právě.
2: Oni jsou různý hochštapleři.
1: No já.
2: Já znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte, a po svatbě zjistili, že je to sochař. No víte, musí být člověk opatrný.
1: No tak já po téhletý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
2: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně? Tohle?
1: Vy nevíte, co je statistika?
2: No počkejte, statistika to je...
1: Statistika.
2: Statistika to je jako nějak u filmu, že jo? Nebo,
1: filmu.
2: Ne?
1: Jo, vy myslíte, že dělá statistů filmu?
2: A nebo tohle, ne? Jo.
1: On dělá statistiku.
2: Jo, víte? Takhle, aha, jo.
1: Vy nevíte, co to je statistika?
2: No to já vím, ono. To je nějaký cizí slovo, že jo? Nebo,
1: no taky, to... ale to je jistá věda, víte, která aha. Určuje takové, řekněme, číselné vyjádření hromadných výsledků.
2: Jo, takhle, jo. Nějaký hromady se číslujou, jo? Nebo to...
1: Ne. To jsou určité výpočty, víte?
2: Jo, takhle, aha.
1: To je výpočty. Vypočítá se třeba, kolik piva se u nás do roka vypije.
2: Jo.
1: A že v průměru připadne na jednoho obyvatele, dejme tomu denně, litr a dvě deci piva. Tak
2: jo,
1: to se počítá, jo.
2: Litr a dvě deci, jo.
1: No, dejme tomu.
2: Jo. No, ale to sotva, to oni všude čepujou spíš o dvě deci míň než víc, víte?
1: No, a tohle to je průměr na osobu, víte?
2: No jo, no.
1: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
2: Jo.
1: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
2: No, tak přijde nám to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
1: No, jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva
2: jo.
1: A váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypli každý 4 piva, víte? Chápete?
2: No jo, ale to je vyloučeno. No když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
1: No dobře, a já to říkám jako příklad, pane Šmajda,
2: no,
1: když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné,
2: já.
1: Tak v průměru jste vypil každé jedno, že jo?
2: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3, Louda.
1: A to říkám jako příklad jenom,
2: no jo,
1: abyste věděli, jak se vypočítává statistika.
2: No jo, to jo.
1: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika,
2: jo.
1: Že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
2: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
1: Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte?
2: No, to je jedno,
1: někteří
2: to...
1: tam jezdí denně přece.
2: No jo, někteří a tam nejdeště ani jednou, prosím vás.
1: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno, že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
2: Prosím vás. Každou půl hodinu?
1: Jednoho člověka.
2: Jednoho člověka?
1: Představte si to.
2: A přímo přejede takhle?
1: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
2: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
1: To není jeden jediný. To není jeden jediný.
2: Cože?
1: To není jeden jediný člověk.
2: No jo, proto. Se střídaj, že jo? No.
1: To je všechno statistika, víš?
2: Jo,
1: takhle, statisticky
2: jo,
1: jenom, no. To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
2: Jo.
1: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
2: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
1: Jak to nesmysl?
2: Já vám můžu dát příkladu různých. To byli například dva bratři.
1: Jo.
2: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
1: No dobře, to je náhoda, že
2: náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byli 3 roky. Jo. Prostě nemám vůbec společnost kouřeně.
1: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
2: No jo, co je?
1: Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte.
2: No.
1: Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě
2: vyloví
1: denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
2: 101 slaneček denně?
1: Ano.
2: Na jednoho člověka?
1: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
2: No to je strašný teda.
1: Jak strašný?
2: No jak si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
1: No a...
2: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků, denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky tak ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co by jsme s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo? Ale to...
1: Co? Nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
2: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
1: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádnej, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajde.
2: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
1: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
2: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou sněd teprve půl kuřete.
1: Já, že jsem sněd půl kuřete?
2: No samozřejmě.
1: A jak jste na to přišel?
2: No podle statistiky, poněvadž já jsem před půl hodinou sněd celý, naschválně.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama tého zpět.

0: jsou 4 hodiny.
1: Dobrou noc všem, kdo ještě bdí. U mikrofonu Vlasta a Čet Rádio vám přináší zprávy. Hlavní události v kostce. Trump dojednal s Dánskem osud Grónska a zároveň zavřel dveře Bílého domu třem velkým americkým médiím. V Rusku odstartovaly volby, které mají podle pozorovatelů sloužit hlavně jako referendum o válce. Česko čelí kritice spojenců kvůli nízkým výdajům na obranu. Bývalý ministr průmyslu a nynější eurokomisař Jozef Síkela odmítl hlavní závěry auditu, který kritizuje okolnosti nákupu plynárenské firmy NET4 Gas státem. Podle Síkely o ceně transakce jednala a rozhodovala celá vláda, nikoliv on sám. Americký prezident zrušil vstup do Bílého domu televizi CNN, webu Politico a stanici Meseno. Zdůvodnil to tím, že podle něj šíří lživé zprávy o něm i o jeho vládě, a naznačil, že podobný krok může postihnout i další redakce. Agentura AP to označuje za další zkoušku svobody tisku, kterou chrání americká ústava. Americký prezident Donald Trump oznámil, že se s Dánskem dohodl na urovnání vztahů kolem Grónska. Spojené státy tam nově budou dohlížet na své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si prý nebude moci vybudovat základnu bez souhlasu Washingtonu. Dohoda by měla být podepsána příští týden. Velvyslanec Spojených států při NATO kritizoval Česko za to, že příští rok plánuje na obranu vydat jen 2% hrubého domácího produktu, zatímco spojenci mají směřovat mnohem výš. Bezpečnostní analytička Martina Heranová v Radiožurnálu upozornila, že se současným rozpočtem není možné obranu státu pořádně zajistit. V Rusku odstartovaly třídenní volby do dolní komory parlamentu, poprvé se jich účastní i obyvatelé okupovaných ukrajinských území. Za jasného favorita je považována provládní strana Jednotné Rusko. Novinářka Petra Procházková v Radiožurnálu řekla, že hlasování má sloužit spíš jako referendum o válce než jako skutečná politická soutěž. A na závěr něco pro dobrou náladu. Estonský lanochodec Jan Růze vytvořil nad Bratislavou světový rekord, když strávil na visutém laně celých 12 hodin. Ušel přitom téměř 15 kilometrů ve výšce kolem 100 metrů nad městem, mezi Bratislavským hradem a mostem SNP.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno a 13 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 12 stupňů. Dnes v sobotu pak bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. To je z předpovědi všechno. Dobrou noc a hezké ráno vám přeje Vlasta.

Domek bez adresy a bez dechu. Bydlí v něm, nechci říkat víla, ale co na tom, i kdyby byla, před lidmi se trošku skryla a víme o ní, hlavně z doslechu.

až vám ta potvora zastoupí cestu. Sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jenat si táhne, jak to dělají bandráci. Láska se totiž, i když je pravit, nikomu dvakrát nemůže zjevit. Láska se totiž, i když je pravit,

Protože jestli byste na ní měli myslet, to radši vstaňte a jděte za ní i hned. Utíkejte, než vám zmizí navždycky. Převrhněte stůl, opuste dům, fíku si rozdejte sousedům. Nechte vanu vanou, ať si přeteče. Na světě není větší víra, pro žádnou z nich se tolik neumírá, ani v žádné jiné zemi na světě.

0: Divadlo Noc.
1: Až do svých 40. narozenin jsem si žil celkem spokojeně. Každé ráno, abych ušetřil korunu za veřejnou dopravu, jsem prohnal kolečkové brusle až na své pracoviště do Vysočan. Cesta ubíhala poměrně dobře, protože jsem se držel v těsném závěsu za autobusem číslo 137. Pravda, trochu mě znervózňovalo, že školní mládež a učňové na mě ze zadní plošiny pokřikovali za vozem, za vozem. Copak na podzim a v zimě jsem posměch vydržel, ale na jaře a v létě, kdy okna autobusu byla otevřena a školáci přidali mnohdy k pokřiku i slinu, jsem musel jezdit v gumové koupací čepici. Jakmile jsem přijel do továrny, uložil jsem brusle do skřínky, svlékl koupací čapku a omyl obličej solvinou. Pak jsem si oblékl pracovní kombinézu s nápisem Formule 1 a ujal se řízení ještěrky, se kterou jsem již ujel 30 kilometrů bez nehody a která byla stále jako nová, neboť jsem ji denně leštil. Miluji totiž dopravní prostředky všeho druhu. Proto jakmile přijdu domů, pracuji na výrobě dvojkoloběžky, se kterou bych se rád vydal na cestu kolem světa. První etapu jsem nazval od Ašaš k Tatrám. Práce mi jde od ruky. Už mám řídítka, dva zvonky a o kolečko víc. Jistě se ptáte, proč stavím dvojkoloběžku, když jsem jen jeden, ale hodlám se v Brzku oženit a rád bych, aby moje cesta od Ašaš k Tatrám byla i naší cestou svatební. Nejprve jsem se chtěl oženit, až bude koloběžka pro dva v cajku, ale právě v den mých 40. narozenin rozhodla maminka, že musím stavbu přerušit a pohlednout se po nějaké rozumné, inteligentní krasavici. Jsem zvyklý poslouchat maminku na slovo, neboť má známé u policie. A proto jsem hned druhý den zanesl do novin inzerát. 40-letý mladý gentleman, zajímavého vzhledu a vzrůstu, majitel dvojkoloběžky, ruksaku a mapy, hledá dívku podobných vlastností. Značka Buzola Vítána. Do týdne přišlo několik nabídek. Vesměs z Bohnic. Nevím proč, ale maminka mi na ně nedovolila odepsat, přestože jedna dívka žila podle dopisu vysloveně na úrovni. Psala, že bydlí ve velikém domě s obrovskou zahradou, po které se pohybuje tiše služebnictvo v bílých pláštích. Značka koupele a skotské střiky třikrát denně. Rozhodl jsem se proto, že si najdu nevěstu v nějaké lepší restauraci. Vybral jsem si z vkladní knížky na heslo Vašík jede do světa, 13 korun a vyrazil do centra. Dlouho jsem bloumal pěší zónou a šátral okem v oknech drahých restaurací, ale nakonec jsem se rozhodl pro automat Koruna, neboť mi bylo sympatické, že tam se likvidují pokrmy ve stoje a odpadá tudíž ta trapná věta Slečno, dovolíte, mohu si přisednout? Protože se mi třásly ruce trémou, dal jsem si sulc. Takovou krmi jsem opravdu ještě nejedl. Po několika soustech jsem úplně ztratil chuť k životu. Ale nějaký dobrý člověk se naštěstí nabídl, že to za mě dojí. A tak jsem opět začal hledat nevěstu. Bloumal jsem korunou sem a tam, ale ten den se zřejmě sytil jen starší ročníky. Po hladové inteligentní krasavici nikde ani stopy. Náhle ve mně uzrálo rozhodnutí. Najdu si nevěstu na diskotéce. Druhý den večer, oblečen ve své nejlepší švestkově modré šaty, fialového motýlka a sandály, jejichž podrážku jsem si v dílně zdrsnil rašplí, abych neměl na parketu problémy s rovnováhou, jsem se vydal do klubu mladých v Praze 9. Klub jsem našel snadno, hudba středního proudu byla slyšet až k refíži. U vchodu jsem požádal o vstupenku. Nesplecte se ale, pane, Vlachovka je v Praze 8, pronesl urostlý uvaděč. Ale když jsem mu domluvil s propitným, pustil mě dovnitř. Děvčat byla v sále opravdová úroda. Chtěl jsem využít toho, že jsem zatím v klubu jediný chlap a požádal nejbližší dívku o tanec. Vole, nech se vyšetřit, řekla dívka hlubokým hlasem. Pochopil jsem, že ne každý, kdo má dneska v uchu náušnici, musí být holka. Když jockey nasadil punk hard rock a všichni se vrhli na parket, přimáčklý do kouta, jsem pochopil, že jsem si sandály zdrsnil zbytečně. Skoro všichni tančili na hlavě. Také mi došlo, že můj účes zvaný Eman už asi delší dobu neletí. Skoro každá hlava byla ze dvou nebo alespoň z jedné strany vystříhána. Někteří mládežníci měli dálnici uprostřed. Také barvy vlasů nebyly tradiční. Převládala červená, modrá a fialová. Vzduch připomínal autolakovnu. Rovněž můj oblek se do klubu nehodil a ostře kontrastoval s ošacením ostatních. Měl jsem volit raději nějaké volnější roucho a kalhoty takzvané mrkváče. No nic, pro dnešek se s tímto tanečním kroužkem rozloučím, pomyslel jsem si. Ale zítra všichni uvidí, jak umím jít s dobou. I když už jsem 40krát slyšel z jara zpívat kosa, mám mladé myšlení. Druhý den, v polední 20minutové pauze, kdy je dílna nejméně 2 hodiny prázdná, jsem oželel oběd a začal pracovat na své vizáži. Nejprve jsem si šuplérou změřil hlavu, nastavil frézu a před zrcadlem, které jsem přinesl z umývárny, začal kadeřnické dílo. Vyholil jsem si strany tak dokonale, že jsem byl rád, že mi zbyly uši. Napínáčkem z nástěnky jsem si propíchl boltec a zasadil do něj fialovou šponu, kterou jsem sebral u soustruhu. Opět jsem pohlédl do zrcadla. Musel jsem se představit, protože jsem sám sebe nepoznal. Zdálo se mi dokonce, že jsem jaksi předběhl dobu. Začínal jsem si sám sebe vážit. Ocelovým kartáčem jsem vyčesal zbylý pruh vlasů do kohouta a rozmýšlel, jak ho obarvit. Opět pomohla nástěnka, jejíž heslo Dnešní mládež má zelenou bylo do očí. Vykročil jsem do lakovny. Povedlo se, protože když se moji spolupracovníci vrátili pozdě odpoledne z oběda, zeptal se mě mistr: hej, zelený mužíku, neviděl jsi Vaška? Ale já jsem přeci Vašek, odvětil jsem hrdě a mistr mě poslal k závodnímu lékaři. Místo do ordinace jsem spěchal domů, abych si na večer připravil vhodný oděv. Své modré kalhoty od obleku jsem podkasal a přichytil nad kotníky gumičkou od zavařeniny a vytvořil takzvané švestkáče, což domovnice Jeroutková potvrdila, protože pravila, že mám pecku. Místo saka jsem si oblékl ubrus. Dírou uprostřed jsem prostrčil hlavu. Všiml jsem si, že v rohu ubrusu je přilepená vidlička, tak jsem ji tam nechal. Opásal jsem se řetězem z vánočního stromku, do špony fuchu zavěsil prskavku a vyrazil do Prahy 9. Cesta mi pravda trvala poněkud déle, neboť ze dvou tramvají mě vyhodili a jeden občan mě dal omylem do čistírny. Ale nakonec jsem se do klubu přeci jen dostal. Co vám mám povídat? Panáček u vchodu mě pustil bez vstupenky a ještě se mi hluboce uklonil. Mládežníci mě ten večer zvolili králem diskotéky. Akorát nevěstu jsem opět nesehnal. Už jsem jí měl na dosah ruky, ale když jsem jí požádal o tanec, zvolna pronesla: vrať se do hrobu, Magore. Ano, vrásky ve tváři bohužel prozradili můj skutečný věk. Ale není zdaleka všem dnům konec. Už to mám vymyšlený. Zítra si nechám od kluku v klempírně vyklepat obliček.

nedělní ráno, jak má být, když káva voní pokojem a ty tu snídáš ve stoje. Je jako dát myšlenkám náhle správný směr, bez ovací a premiér, jen víno života

obsluze, což tedy vážně nesnáším, ale jinak se mi vším, tak to máš rád. Poslouchat šepot andělů, někdy mě tahat z malérů, to když je dešťů období.

posloze, což tedy vážně nesnáším, ale jinak se mi vším dobré i zlé. Pěkně na váze srovnané, když večer šťastná usínám, děkuji Bohu, že tě mám.

0: je 5 hodin.
1: Dobré ráno, posluchači Četrádia. Od mikrofonu vás zdraví Vlasta a začínají ranní zprávy. To byste dnes neměli minout. Donald Trump se dohodl s Dánskem na budoucnosti Grónska. V Rusku odstartovaly volby do státní dumy uprostřed pokračující války na Ukrajině. Bezpečnostní expertka varuje, že český rozpočet na obranu nestačí pokrýt bezpečnost státu. Dobrovolnice Laura Přibylaková upozorňuje, že ruská armáda na Ukrajině cíleně používá sexuální násilí jako válečnou taktiku. Podle ní jde o mimořádně brutální nástroj, kterým Rusko zastrašuje civilní obyvatelstvo. Vyšetřování podobných zločinů se věnovala i ve své diplomové práci. Americký prezident Donald Trump oznámil, že se s Dánskem dohodl na urovnání vztahů kolem Grónska. Podle jeho slov budou Spojené státy na ostrově střežit své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam bez souhlasu Washingtonu nevybuduje základnu. Dohoda by měla být podepsána příští týden. Velvyslanec USA při NATO Matthew Whitaker kritizoval Česko za to, že příští rok plánuje na obranu vydat jen 2% hrubého domácího produktu, zatímco spojenci mají směřovat až k 5%. Bezpečnostní analytička Martina Heranová varuje, že s takovým rozpočtem stát nedokáže pokrýt vlastní obranu. Podle ní jde přímo o bezpečnost České republiky. V Rusku odstartovaly třídenní volby do státní dumy, poprvé se jich účastní i obyvatelé okupovaných ukrajinských území. Favoritem zůstává provládní strana Jednotné Rusko. Novinářka Petra Procházková hlasování popisuje jako jakési referendum o válce, které má lidem ukázat, že konflikt přináší i sociální výhody. Americký prezident Donald Trump s okamžitou platností zrušil akreditace televize CNN, webu Politico a stanice MSNBC pro vstup do Bílého domu. Zdůvodnil to tím, že o něm a jeho vládě podle něj tato média šíří lži, a naznačil, že podobný krok chystá i vůči dalším médiím. Agentura AP to označuje za další zkoušku svobody tisku zaručené americkou ústavou. Na závěr něco pro odvahu. Estonský provazochodec Jaren Růze prošel 12 hodin po laně nataženém nad Bratislavou mezi hradem a mostem Slovenského národního povstání. Ušel bezmála 15 kilometrů ve výšce zhruba 100 metrů a vytvořil tak nový světový rekord.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 13 stupňů, v Brně jasno a 12, v Ostravě polojasno a 13. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Tolik ranní počasí. Ať máte den podle svých představ, zdraví Vlasta z Četrádia.

0: Divadlo Noc.
1: Neruším náladu. Jestli jo, tak to řekněte, máš to bych nerad, jak si jde. Ač chápu, že když někdo čte, že nechce být rušený, že jo, to je samozřejmě. O, buďte klidné, já vás rušit nebudu, až to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo. To je, no jo, to se, buďte klidný. Jo. Je tak vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýjte, se zeptejte. A že to ruštíte bez tušky, křižovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho ruští křižovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
2: To je šachová koncovka, pane.
1: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
2: Šachová koncovka.
1: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křižovka, odsaď. Není to náhodou křižovka, pozíš ty?
2: Já se musím vědět, nad čím se myšlím, ne?
1: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet taky, nad tím.
2: Nad šachem vždycky.
1: No, nad šachem to jo, ano. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
2: No. Umíte taky hrát šachy?
1: Šachy?
2: No.
1: A víte, že ani nevím šachy?
2: Jak to, že to nevíte?
1: No tak já to ještě neskoušel.
3: Ale to já bych vyluštil, co pak to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. Určitě na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
2: Koncovku.
1: Nebo koncovku, no. Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
2: Bokovku.
1: Bokovku, no. Paničku bokem, tak.
2: Tak, jo, to chápu.
1: Víte vy, pane, co to chce? Za hlavu, vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohorta moje, to byste koukal. Kus, pane, to byste koukal. Ta dovede rošťačit, víte. Dáša. Dáša šá. No tak, Dáša šá. Já jí říkám Dáša Šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte? Ale já jí říkám Dáša Šá, až to víte, to je tajný, jo? Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její moula nedověděl.
2: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, víte?
1: No jo, to víte, že jo. To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tak. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte? Nechodí hra taky šachy, je na šašíra. No tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo? A že... Chápete, ne?
2: Chápu. Poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
1: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co? Nebo to já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle věci.
2: No, dobrá rada na zlato, jak se říká, že?
1: No, no, chcete poradit v téhle věci. Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou sehráte. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Jo. Já nevím, jestli jste si všiml, jak jsem tady něco zaškrt, tadyhle na plakátě. Všiml jste si?
2: Já myslím, že jsem si všiml.
1: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou sehrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli
2: no,
1: máte
2: zájem. No, to by mě zajímalo, skutečně.
1: Poněvadž to... Poněvadž, psát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymyšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se. Chcete poradit, že jo?
2: Ano.
1: Tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
2: Jo.
1: A ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. S ní tam bydlí. No, a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No, a ona má takovýho psa, víte?
0: A psa takovýho pejska má, malýho, takhle malinkýho pejsa, taká má,
1: jednobarevnýho, dogu má skvrnitou, takhle velkou dogu, kterou chodí venčit každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dogu sebe. A půjde tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
2: No, co uvidí?
1: Hajde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo, jo. A tady jsem zakroužkoval ve 3 hodiny. V tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený, co?
2: Jo, jo.
1: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
2: Jo.
1: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, ale že bych mu to řekl já sám, že jo.
2: No to je přímo geniální.
1: To musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Hlejte, tady to je ona tady. To je ona s tou dogou tady. To je kus. Teda ne, ta doga Dáša, myslím. Jo. To je kus. Jděte jako bíl, jako bíl. Dost! Vy můžete nechat.
4: Dášo!
1: Domů!
4: To je u vás... Mamlas, moula,
1: hašašíra.

taky jsem se narodil bos, jako každý chlap. A kromě dvou půlek neměl nic. Taky jsem se narodil bos,

0: je 6 hodin.
1: Krásné ráno, Čet rádio se hlásí se zprávami. U mikrofonu váš Honza. Pojďme na to nejdůležitější. Donald Trump se dohodl s Dánskem na budoucnosti Grónska. V Rusku odstartovaly volby do státní dumy uprostřed pokračující války na Ukrajině. Bezpečnostní expertka varuje, že český rozpočet na obranu nestačí pokrýt bezpečnost státu. Americký prezident Donald Trump oznámil, že se s Dánskem dohodl na urovnání vztahu kolem Grónska. Podle jeho slov budou Spojené státy na ostrově střežit své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam bez souhlasu Washingtonu nevybuduje základnu. Dohoda by měla být podepsána příští týden. V Rusku odstartovaly třídenní volby do státní dumy, poprvé se jich účastní i obyvatelé okupovaných ukrajinských území. Favoritem zůstává provládní strana Jednotné Rusko. Novinářka Petra Procházková hlasování popisuje jako jakési referendum o válce, které má lidem ukázat, že konflikt přináší i sociální výhody. Dobrovolnice Laura Přibylaková upozorňuje, že ruská armáda na Ukrajině cíleně používá sexuální násilí jako válečnou taktiku. Podle ní jde o mimořádně brutální nástroj, kterým Rusko zastrašuje civilní obyvatelstvo. Vyšetřování podobných zločinů se věnovala i ve své diplomové práci. Americký prezident Donald Trump s okamžitou platností zrušil akreditace televize CNN, webu Politico a stanice MSNBC pro vstup do Bílého domu. Zdůvodnil to tím, že o něm a jeho vládě podle něj tato média šíří lži a naznačil, že podobný krok chystá i vůči dalším médiím. Agentura AP to označuje za další zkoušku svobody tisku zaručené americkou ústavou. Velvyslanec USA při NATO Matthew Whitaker kritizoval Česko za to, že příští rok plánuje na obranu vydat jen 2% hrubého domácího produktu, zatímco spojenci mají směřovat až k 5%. Bezpečnostní analytička Martina Hranová varuje, že s takovým rozpočtem stát nedokáže pokrýt vlastní obranu. Podle ní jde přímo o bezpečnost České republiky. A na závěr něco pro odvahu, estonský provazopodec Jalen Růze prošel 12 hodin po laně nataženém nad Bratislavou mezi Hradem a mostem Slovenského národního povstání. Ušel bezmála 15 kilometrů ve výšce zhruba 100 metrů a vytvořil tak nový světový rekord.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno, v Praze 12 stupňů, v Brně 11 a v Ostravě 12. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Než vyrazíte, ranní doprava od Honzy. Na Rohanském nábřeží v Praze se před hodinou stala nehoda auta s chodcem, na místě zasahuje záchranka i policie, provoz je tam vyšetřováním omezený. Z parkovišť P plus R hlaste plno na kongresovém centru, jen málo míst zbývá na Holešovicích a na Kotlásce, naopak volněji je na Opatově nebo v muzeu. V Praze pokračuje bourání Libenského mostu, řidiči i tramvaje tam musí počítat s omezeními až do konce roku 2027. Na Brněnsku se dál přestavuje křižovatka dálnic D1 a D2, v místě sjezdu na Brno centrum vznikají kolony, omezení potrvá do 20. října. U Chumce na Ústecku se staví nový kruhový objezd na silnici 3. třídy 250/357 a to do konce října. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Uza vám přeje, ať vás dnes ráno nic nezdrží.

0: Dobré ráno z Čet rádia, máme právě 6.20.
1: Ty tady zíráš do svého hrnku a tváříš se, jako bys ještě spal, zatímco já už mám v nohách 5 kilometrů.
0: Venku jsou 4 stupně, ale zraní mlha, tak trošku zbrzdi, Vlasti.
1: Ani náhodou.
0: Radši poslouchám ticho a proto jsem na dnešek našel skvělý tip na výlet.
1: Kam?
0: Poutní kostel Lomec u Vodňan.
1: Lomec?
0: No jo. Barokní kostelík uprostřed lesu, kde stojí unikátní vyřezávaný oltář, vlastně takový dřevěný baldakín.
1: Jo, tam jsou okolo úžasné lesní cesty.
0: No vidíš? Přijedeš károu, vypneš motor a vnímáš ten klid a historii.
1: To je skvělý, hned po vysílání nahodím tenisky a dám si tam pořádný běžecký okruh.
0: Radši nikam neutíkej, protože v 7 hodin nabídne Čet rádio zprávy a teď pošleme do vzduchu pořádný plát muziky.

0: Krátké zprávy.
1: Zdraví vás Honza a nese pár vět o tom, co se děje. A tady jsou hlavní titulky. Donald Trump oznámil dohodu s Dánskem o Kransku. V Rusku začaly volby do státní dumy poznamenané válkou na Ukrajině. Dobrovolnice popisuje sexuální násilí jako záměrnou zbraň ruské armády. Analytička upozorňuje na nedostatečné české výdaje na obranu. Trump zakázal vstup do Bílého domu třem americkým médiím.
0: Počasí.
1: Tak co obloha, jak se tváří? Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, Brně jasno a 11, v Ostravě polojasno a 12. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, pondělí přehánky, teploty kolem 18, úterý až pátek zataženo, teploty mezi 17 a 22 stupni. A od obohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Četrádia.
0: Dopravní servis.
1: Než vyrazíte, ranní doprava od Honzy. Na Rohanském nábřeží v Praze se před hodinou stala nehoda auta s chodcem, na místě zasahuje záchranka i policie, provoz je tam vyšetřováním omezený. Z parkovišť P+ Erha Stepono na Kongresovém centru jen málo míst zbývá na Holešovicích a na Kotlásce, naopak volněji je na Opatově nebo v muzeu. V Praze pokračuje bourání Libenského mostu. Řidiči i tramvaje tam musí počítat s omezeními až do konce roku 2027. Na Brněnsku se dál přestavuje křižovatka dálnic D1 a D2, v místě sjezdu na Brno centrum vznikají kolony, omezení potrvá do 20. října. U Chumce na Ústecku se staví nový kruhový objezd na silnice 3. třídy 250/357 a to do konce října. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik od silnic. Uza vám přeje, ať vás dnes ráno nic nezdrží.

0: Venku je šedivo, zataženo a pouhých 12 stupňů.
1: Dobré ráno z Čedrádia, je za 20 minut 7. Ale mě s tímhle teplým kafem celkem nic nechybí.
0: Když máš tak skvělou náladu, napadlo mě, že bys mohl dneska udělat drobnou laskavost pro někoho cizího.
1: Laskavost?
0: Napsat na malý papírek obyčejný kompliment a strčit ho sousedovi do schránky nebo za stěrač. Třeba, že má hezké kytky.
1: No jo. By si myslel, že mu oblížím terén před vloupáním.
0: To je blbost. Lidem to zlepší ráno, aniž by tě to cokoliv stálo.
1: Pravda je, že když mi někdo na moji starou káru napíše, že je to pěkný veterán, naštvaný nebudu.
0: Vidíš.
1: Jenom musím najít tušku, co píše. To bývá největší oříšek mého rána.
0: Ty jsi nepoučitelný.
1: Ale tušku jsem nakonec našel, tak možná napíšu i tobě.
0: Těším se, co mi tam nasmolíš. 7 hodin budou na Čet rádiu zprávy a teď pošleme do etéru pořádný nářez.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a rovnou k věci, protože dneska na okecávání fakt nemám. Nesu vám hvězdy, i když sama vypadám, jako by mě někdo vytáhl spod postele. Je sobota 19. září, den, kdyby se podle mě mělo spát aspoň do 10, jenže hvězdy na víkendy neberou ohledy a já teda taky ne. Tak jdeme na to, ať to mám za sebou a stihnu ještě druhé kafe. Beran by dneska měl radši nechat auto v garáži, protože na parkovišti u obchodu to bude jak v akčním filmu a nervy by na to škoda bylo plýtvat. Bík si konečně dodělá tu poličku, co má rozdělanou od jara, a bude si u toho tiše mumlat, že příště si radši koupí hotovou. Blíženci dostanou zprávu, která je potěší, možná od někoho, s kým se dlouho neslyšeli, a hned budou mít o čem vyprávět. Rak si dneska udělá pořádek v peněžence a najde tam lístek z kina, na který úplně zapomněl, že ho má schovaný. Lev bude dneska středem pozornosti na nějaké rodinné sešlosti a je jedno, jestli chce nebo ne, prostě se to stane. Pana si naplánuje víkend do posledního puntíku a pak stejně všechno předělá, protože jí do toho vleze soused se sekačkou. Váhy budou dneska řešit, jestli jít na procházku nebo zůstat doma u seriálu, a nakonec vyhraje pohovka, což je naprosto v pořádku. Štír má chuť někomu říct pravdu do očí, a jestli je ta chvíle vhodná, tak proč ne, sobota na to je jak dělaná. Střelec vyrazí na nějaký výlet, i kdyby to mělo být jen na kolo za město, a vrátí se s pocitem, že tohle byl přesně ten den, co potřeboval. Kozoroh bude dneska přemýšlet nad penězi, spočítá si účty a nakonec zjistí, že to zas tak zlé není. Vodnář narazí na starého známého v nečekanou chvíli, třeba ve frontě na pečivo, a řeč se s ním potáhne mnohem déle, než plánoval. Ryby budou mít dneska chuť na velký úklid, ale skončí u toho, že si jen přerovnají knížky a zbytek nechají na příště. Tak to by byly hvězdy na dnešek, a jako vždycky říkám, je to jenom hra a moje fantazie, jak se vám ta sobota povede, to je fakt jenom na vás, žádná souhvězdí to za vás nevymyslí. Já teď po vysílání běžím domů, protože jsem slíbila sestře, že jí pomůžu s večeří, a upřímně, po mně by radši neměl nikdo jíst, ale snad to dneska přežijeme oba. Když se to vezme kolem a kolem, jsem asi taková trochu nevyspalá pana dneška, plánuju a stejně to bude jinak. Tak ať se vám ta sobota povede po vašem, tady byla Vlasta a Čet Rádio, a zítra v neděli jsem tu zas.

0: Je 7 hodin.
1: Tak dobré ráno. Za u mikrofonu šéf sice, ale zprávy čtu nejradši sám, tak poslouchejte. Hlavní události v kostce. Donald Trump se dohodl s Dánskem na budoucnosti Grónska. V Rusku odstartovaly volby do státní dumy uprostřed pokračující války na Ukrajině. Bezpečnostní expertka varuje, že český rozpočet na obranu nestačí pokrýt bezpečnost státu. V Rusku odstartovaly třídenní volby do státní dumy, poprvé se jich účastní i obyvatelé okupovaných ukrajinských území. Favoritem zůstává provládní strana Jednotné Rusko. Novinářka Petra Procházková hlasování popisuje jako jakési referendum o válce, které má lidem ukázat, že konflikt přináší i sociální výhody. Americký prezident Donald Trump s okamžitou platností zrušil akreditace televize CNN, webu Politico a stanice MSNBC pro vstup do Bílého domu. Zdůvodnil to tím, že o něm a jeho vládě podle něj tato média šíří lži a naznačil, že podobný krok chystá i vůči dalším médiím. Agentura AP to označuje za další zkoušku svobody tisku zaručené americkou ústavou. Americký prezident Donald Trump oznámil, že se s Dánskem dohodl na urovnání vztahu kolem Grónska. Podle jeho slov budou Spojené státy na ostrově střežit své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si tam bez souhlasu Washingtonu nevybuduje základnu. Dohoda by měla být podepsána příští týden. Dobrovolnice Laura Přibylaková upozorňuje, že ruská armáda na Ukrajině cíleně používá sexuální násilí jako válečnou taktiku. Podle ní jde o mimořádně brutální nástroj, kterým Rusko zastrašuje civilní obyvatelstvo. Vyšetřování podobných zločinů se věnovala i ve své diplomové práci. Velvyslanec USA při NATO Matthew Whitaker kritizoval Česko za to, že příští rok plánuje na obranu vydat jen 2% hrubého domácího produktu, zatímco spojenci mají směřovat až k 5%. Bezpečnostní analytička Martina Hranová varuje, že s takovým rozpočtem stát nedokáže pokrýt vlastní obranu. Podle ní jde přímo o bezpečnost České republiky. A na závěr něco pro odvahu. Estonský provazokodec Jaan Růze prošel 12 hodin po laně nataženém nad Bratislavou mezi hradem a mostem Slovenského národního povstání. Ušel bezmála 15 kilometrů ve výšce zhruba 100 metrů a vytvořil tak nový světový rekord.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně polojasno a 11, Ostravě jasno a 12. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Dopravní servis, ranní vydání. Honza u mikrofonu. Na jižní spojce v Praze komplikuje ranní provoz podoukané vozidlo. Počítejte se zdržením a jeďte tam se zvýšenou opatrností. Na dálnici D48 směrem na Český Těšín hlásí hned dvě podoukaná vozidla na 56. a 58. kilometru. Provoz je zpomalený a je potřeba opatrnosti. Z dlouhodobějších omezení připomínáme, že na Libeňském mostě v Praze 8 stále probíhá jeho postupná rekonstrukce. Omezení tam potrvá až do konce roku 2027. V Brně zase pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2, řidiči by tam měli počítat s koloniemi minimálně do 20. října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec ranního dopravního servisu. Tak dojedete včas a v klidu, přeje Honza.

0: Dobré ráno z Čet rádia. Máme právě 7:20 a ve studiu sedí Vlasta a Bucifal.
1: Venku po ránu studeně fouká, tak zůstaňte v teple. Mám tu totiž divadelní tip.
0: Zase divadlo.
1: Městské divadlo Zlín dneska zahajuje sezonu satirickou komedii Volpone. Hrají to o jednom bohatém chlápkovi z Benátek.
0: A o čem to je?
1: Ten boháč předstírá smrtelnou nemoc a se sluhou tahá z lidí peníze, protože z nich dělá falešné dědice.
0: Tamtivost a lidská hloupost.
1: No jo, sice je to stará hra, ale platí to i dneska.
0: Tak.
1: No jistě. Premiéra je ve Zlíně už tuto sobotu 19. září, tak se tam skočte podívat.
0: Obyšlo.
1: Já si jdu teď dolů natočit čerstvé kafe, než mi úplně dojde energie.
0: Pucouši, utíkej, v 8 hodin přinese Čet rádio zprávy a teď si dáme pořádnou písničku.

0: Kalarsa.
1: Jet Radio.
2: Krátké zprávy.
3: U mikrofonu Honza, pojďme na rychlý přehled. Co se děje doma i ve světě? Donald Trump oznámil dohodu s Dánskem o Kransku. V Rusku začaly volby do státní dumy poznamenané válkou na Ukrajině. Dobrovolnice popisuje sexuální násilí jako záměrnou zbraň ruské armády. Analytička upozorňuje na nedostatečné české výdaje na obranu. Trump zakázal vstup do Bílého domu třem americkým médiím.
2: Počasí.
3: A teď už počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně polojasno a 11, v Ostravě jasno a 12. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí přehánky, teploty kolem 18, úterý až ve čtvrtek zataženo, teploty mezi 17 a 20 stupni, pátek mlhavo, teploty kolem 22. A z nebe rovnou na asfalt Čet Rádio pokračuje dopravním servisem.
1: Čet Rádio.
2: Dopravní servis.
3: Dopravní servis, ranní vydání. Honza u mikrofonu. Na jižní spojce v Praze komplikuje ranní provoz poroukané vozidlo. Počítejte se zdržením a jeďte tam se zvýšenou opatrností. Na dálnici D48 směrem na Český Těšín hlásí hned dvě poroukaná vozidla na 56. a 58. kilometru. Provoz je zpomalený a je potřeba opatrnosti. Z dlouhodobějších omezení připomínáme, že na Libeňském mostě v Praze 8 stále probíhá jeho postupná rekonstrukce. Omezení tam potrvá až do konce roku 2027. V Brně zase pokračuje přestavba křižovatky dálnic D1 a D2. Řidiči by tam měli počítat s koloniemi minimálně do 20. října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Konec ranního dopravního servisu. Tak dojedete včas a v klidu, přeje Honza.

0: Tokio, venku je zataženo a pouhých 12 stupňů, ale při raním běhu je to úplná nádhera.
1: Dobré ráno z Čet rádia, máme za 20 minut 8 a mě už bolí nohy, jen jak tě poslouchám.
0: Co tam pro mě máš?
1: Mám tu rakouské pohoří Tenengebirge. Tam vysoko v horách leží Eisriesenwald, vůbec největší ledová jeskyně na světě.
0: Led v horách?
1: Labyrint chodeb měří přes 240 km. V roce 1879 tam jako první se svítilnou prolezl přírodovědec Anton Posel.
0: Fakt.
1: Trvalo celých 30 let, než mu to vůbec uvěřili. Ostatní vědci si mysleli, že si vymýšlí.
0: To snad ne.
1: Až speleolog Alexander von Merka tam znova vlezl a potvrdil ty obří ledové domy a průchody.
0: Jo, to musela být v té tmě nádhera.
1: Dneska tam návštěvníkům dávají do ruky staré karbitky, žádné elektrické kabely tam totiž nenatáhly.
0: To vypadá na bezvavý šlap.
1: Já si teď radši doliju čerstvou kávu a budu v klidu sedět.
0: 8 hodin přinese Čet rádio zprávy a do té doby si dáme ranní písničku.

0: Horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a rovnou k věci, protože dneska na okecávání fakt nemám. Nesu vám hvězdy, i když sama vypadám, jako by mě někdo vytáhl spod postele. Je sobota 19. září, den, kdyby se podle mě mělo spát aspoň do 10, jenže hvězdy na víkendy neberou ohledy a já teda taky ne. Tak jdeme na to, ať to mám za sebou a stihnu ještě druhé kafe. Beran by dneska měl radši nechat auto v garáži, protože na parkovišti u obchodu to bude jak v akčním filmu a nervy by na to škoda bylo plýtvat. Bík si konečně dodělá tu poličku, co má rozdělanou od jara, a bude si u toho tiše mumlat, že příště si radši koupí hotovou. Blíženci dostanou zprávu, která je potěší, možná od někoho, s kým se dlouho neslyšeli, a hned budou mít o čem vyprávět. Rak si dneska udělá pořádek v peněžence a najde tam lístek z kina, na který úplně zapomněl, že ho má schovaný. Lev bude dneska středem pozornosti na nějaké rodinné sešlosti a je jedno, jestli chce nebo ne, prostě se to stane. Pana si naplánuje víkend do posledního puntíku a pak stejně všechno předělá, protože jí do toho vleze soused se sekačkou. Váhy budou dneska řešit, jestli jít na procházku nebo zůstat doma u seriálu, a nakonec vyhraje pohovka, což je naprosto v pořádku. Štír má chuť někomu říct pravdu do očí, a jestli je ta chvíle vhodná, tak proč ne, sobota na to je jak dělaná. Střelec vyrazí na nějaký výlet, i kdyby to mělo být jen na kolo za město, a vrátí se s pocitem, že tohle byl přesně ten den, co potřeboval. Kozoroh bude dneska přemýšlet nad penězi, spočítá si účty a nakonec zjistí, že to zas tak zlé není. Vodnář narazí na starého známého v nečekanou chvíli, třeba ve frontě na pečivo, a řeč se s ním potáhne mnohem déle, než plánoval. Ryby budou mít dneska chuť na velký úklid, ale skončí u toho, že si jen přerovnají knížky a zbytek nechají na příště. Tak to by byly hvězdy na dnešek, a jako vždycky říkám, je to jenom hra a moje fantazie, jak se vám ta sobota povede, to je fakt jenom na vás, žádná souhvězdí to za vás nevymyslí. Já teď po vysílání běžím domů, protože jsem slíbila sestře, že jí pomůžu s večeří, a upřímně, po mně by radši neměl nikdo jíst, ale snad to dneska přežijeme oba. Když se to vezme kolem a kolem, jsem asi taková trochu nevyspalá pana dneška, plánuju a stejně to bude jinak. Tak ať se vám ta sobota povede po vašem, tady byla Vlasta a Čet Rádio, a zítra v neděli jsem tu zas.

0: Je 8 hodin.
1: Krásné ráno vám všem. Tady Honza, kafe mám nalité a zprávy Čet rádia připravené. A tady jsou hlavní titulky. Sebevražený útok Pákistánu si vyžádal desítky obětí, Trump podepsal nové protiruské sankce a vláda chystá úpravu státního rozpočtu. Počet obětí sebevražedného útoku u mešity v policejním areálu na severozápadě Pákistánu vzrostl na nejméně 31 mrtvých. Zraněná byla stovka lidí. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil a část ozbrojenců se podle policie stále ukrývá přímo v areálu. Americký prezident Donald Trump podepsal rozsáhlý balík protiruských sankcí, který má zvýšit tlak na Moskvu a pomoci ukončit válku na Ukrajině. Zákon nese odkaz zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama, jenž zemřel krátce po své poslední cestě na Ukrajinu. Vláda v pondělí projedná opravenou podobu státního rozpočtu na příští rok, přičemž schodek by měl být o několik miliard nižší než původně plánovaných 389 miliard korun. I tak půjde o druhý nejvyšší deficit v historii samostatného Česka, zatímco letošní rozpočet počítal se schodkem 310 miliard korun. Donald Trump oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahu kolem Grónska. Spojené státy tam podle něj budou nadále hájit své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si prý nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu. V pátek odpoledne hořela průmyslová hala u skládky v Rynouci na Rakovnícku. K požáru vyjížděly desítky hasičů a byl vyhlášen třetí stupeň poplachu. Kru hasiče odhadují na 300 až 400 milionů korun. A na závěr příjemná kulturní zpráva, Přelouči se dnes koná 32. ročník cen Františka Filipovského za dabing. Porota vybírala z bezmála 140 návrhů a nominovala 8 osobností, celý děla večer navíc uvidíte živě v i vysílání České televize nebo na velkoplošné obrazovce přímo na Přeloučském náměstí.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, Brně polojasno a 11, Ostravě polojasno a 12. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Dopravní servis.
1: Voza a raný provoz na silnicích. Na dálnici D0 u 80. kilometru ve směru na D1 hlásí poroukané vozidlo v zúženém úseku, jede se tam jen v jednom pruhu a je potřeba opatrnosti. Na dálnici D8 mezi 13. a 15. kilometrem směrem na Prahu pracuje údržba, odstavný pruh je uzavřený kvůli čištění protihlukových stěn. Na dálnici D1 mezi 260. a 282. kilometrem směrem na Brno je kvůli čištění mostních závěrů uzavřený levý jízdní pruh. Silný provoz hlásí řidiči na dálnici D11 u Jaroměře i před Prahou a také na dálnici D5 směrem na Rozvadov. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 dál probíhá přestavba, v místě se tvoří kolony a omezení má trvat do letošního října. V Praze pokračuje dlouhodobá rekonstrukce Libeňského mostu, provoz je tam trvale omezený. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl ranní dopravní servis Čet rádia. Za vám přeje pohodové ráno za volantem.

0: Venku se to slunce konečně prodralo skrz mraky a na kapotě mojí káry se třpití rosa.
1: Nádhera. Dobré ráno z Čet rádia. Máme 8:20.
0: Vlasti, dneska se v Přelouči rozdávají ceny Františka Filipovského za dabing.
1: Fakt. Už 32. ročník.
0: No jo. Vybírali ze 140 návrhů a do finále poslali jen 8 lidí.
1: To muselo být těžké.
0: Mě těší, že ten gala večer pouštějí i na velkoplošné obrazovce přímo na náměstí.
1: Jo, koukat na to venku mezi lidmi má své kouzlo.
0: To jo.
1: Představ si, že tam stojí celé náměstí a všichni poznávají ty známé hlasy z filmů.
0: Hlavně, aby jim do toho nezačalo pršet, i když zítra má být ráno taky docela hezky, tak snad postačí jen lehká bunda.
1: Určitě. V 9 hodin přinese Čet rádio zprávy a teď vám do víkendového rána pošleme poctivý hudební nářez.

0: Krátké zprávy.
1: Tady Honza, to podstatné v pár větách. Co byste dnes neměli minout? Při sebevražedném útoku u mešity v Pákistánu zemřeli desítky lidí a část útočníků se stále skrývá v areálu. Americký prezident Trump podepsal rozsáhlý balík sankcí proti Rusku. Vláda v pondělí projedná upravenou podobu státního rozpočtu s o něco nižším schodkem. Trump oznámil dohodu s Dánskem o urovnání vztahu kolem Grónska. Na Rakovnicku hořela průmyslová hala u skládky, škoda jde do stovek milionů korun. A v Přelouči se dnes udílejí ceny za dabing.
0: Počasí.
1: Tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze zataženo a 12 stupňů, v Brně polojasno a 12, v Ostravě polojasno a 13. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí přehánky, teploty kolem 18, úterý až ve čtvrtek zataženo, teploty mezi 17 a 19 stupni, pátek mlhavo, teploty kolem 20. Počasí bychom měli a teď se pojďme podívat, co se děje na silnicích.
0: Dopravní servis.
1: Za arený provoz na silnicích. Na dálnici D0 u 80. kilometru ve směru na D1 hlásí poroukané vozidlo v zúženém úseku, jede se tam jen v jednom pruhu a je potřeba opatrnosti. Na dálnici D8 mezi 13. a 15. kilometrem směrem na Prahu pracuje údržba, odstavný pruh je uzavřený kvůli čištění protihlukových stěn. Na dálnici D1 mezi 260. a 282. kilometrem směrem na Brno je kvůli čištění mostních závěrů uzavřený levý jízdní pruh. Silný provoz hlásí řidiči na dálnici D11 u Jaroměře i před Prahou a také na dálnici D5 směrem na Rozvadov. V Brně na křižovatce dálnic D1 a D2 dál probíhá přestavba, v místě se tvoří kolony a omezení má trvat do letošního října. V Praze pokračuje dlouhodobá rekonstrukce Libeňského mostu, provoz je tam trvale omezený. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byl ranní dopravní servis Čet Rádia. Oza vám přeje pohodové ráno za volantem.

0: Dobré ráno z Čedrádia, je za 20 minut 9 a sedíme tu s Vlastou.
1: Venku je polojasno a 12 stupňů, tak co na mě zase zkoušíš, bucane?
0: Vybavuje se ti polský zpěvák David Pociado a jeho hit Majomi Jastečkovi z roku 2018?
1: Ne. O co jde?
0: On tenkrát rozjel propagaci tak, že si v centru Varšavy postavil zeleno-žlutý kiosek a prodával v něm desku spolu s čerstvým zelím a petrželím.
1: Zelí k desce? To ne.
0: Vážně. Chtěl ukázat svoje maloměstské kořeny a přilákat lidi obyčejným pultem, než vydal ten velký hit.
1: Podle mě je to jen laciný teátr pro novináře, co ničí hudbu.
0: Ale kdepak, byla to nadsázka, lidi stáli ve frontě na zeleninu i album.
1: Mě by to odradilo.
0: Vždyť je to vtipný nápad, jak vytáhnout lidi od obrazovek přímo k muzice.
1: Zelenina k popu prostě nepatří a já tomuhle marketingu tleskat nebudu.
0: No nic, odpoledne se teplota dostane až na 23 stupňů, tak na zítra si nachystej lehčí bundu.
1: V 9 hodin přineseme zprávy Čedrádia a teď už vám pustíme nějaký dobrý flák.

0: Ty lůzo, vole! Počkejme. Co je, vole?
1: Už to dělá,
0: vole. Ty vykuň ho, vole. Ať se si o sobě myslíš, vole. Tak snad stanu, ne, vole. Stanu, ne. Neumím se brát, vole.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a rovnou k věci, protože dneska na okecávání fakt nemám. Nesu vám hvězdy, i když sama vypadám, jako by mě někdo vytáhl spod postele.

Je sobota 19. září, den, kdyby se podle mě mělo spát aspoň do 10, jenže hvězdy na víkendy neberou ohledy a já teda taky ne. Tak jdeme na to, ať to mám za sebou a stihnu ještě druhé kafe. Beran by dneska měl radši nechat auto v garáži, protože na parkovišti u obchodu to bude jak v akčním filmu a nervy by na to škoda bylo plýtvat. Vík si konečně dodělá tu poličku, co má rozdělanou od jara, a bude si u toho tiše mumlat, že příště si radši koupí hotovou. Blíženci dostanou zprávu, která je potěší, možná od někoho, s kým se dlouho neslyšeli, a hned budou mít o čem vyprávět. Rak si dneska udělá pořádek v peněžence a najde tam lístek z kina, na který úplně zapomněl, že ho má schovaný. Lev bude dneska středem pozornosti na nějaké rodinné sešlosti, a je jedno, jestli chce nebo ne, prostě se to stane. Pana si naplánuje víkend do posledního puntíku a pak stejně všechno předělá, protože jí do toho vleze soused se sekačkou. Váhy budou dneska řešit, jestli jít na procházku nebo zůstat doma u seriálu, a nakonec vyhraje pohovka, což je naprosto v pořádku. Štír má chuť někomu říct pravdu do očí, a jestli je ta chvíle vhodná, tak proč ne, sobota na to je jak dělaná. Střelec vyrazí na nějaký výlet, i kdyby to mělo být jen na kolo za město, a vrátí se s pocitem, že tohle byl přesně ten den, co potřeboval. Kozoroh bude dneska přemýšlet nad penězi, spočítá si účty a nakonec zjistí, že to zas tak zlé není. Vodnář narazí na starého známého v nečekanou chvíli, třeba ve frontě na pečivo, a řeč se s ním potáhne mnohem déle, než plánoval. Ryby budou mít dneska chuť na velký úklid, ale skončí u toho, že si jen přerovnají knížky a zbytek nechají na příště. Tak to by byly hvězdy na dnešek, a jako vždycky říkám, je to jenom hra a moje fantazie, jak se vám ta sobota povede, to je fakt jenom na vás, žádná souhvězdí to za vás nevymyslí. Já teď po vysílání běžím domů, protože jsem slíbila sestře, že jí pomůžu s večeří, a upřímně, po mně by radši neměl nikdo jíst, ale snad to dneska přežijeme oba. Když se to vezme kolem a kolem, jsem asi taková trochu nevyspalá pana dneška, plánuju a stejně to bude jinak. Tak ať se vám ta sobota povede po vašem, tady byla Vlasta a Čet Rádio, a zítra v neděli jsem tu zas.

0: Je 9 hodin.
1: Dobré dopoledne, posluchači Čet rádia. U mikrofonu Honza a začínají zprávy. To je přehled toho nejdůležitějšího. Sebevražený útok Pákistánu si vyžádal desítky obětí, Trump podepsal nové protiruské sankce a vláda chystá úpravu státního rozpočtu. Donald Trump oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahu kolem Grónska. Spojené státy tam podle něj budou nadále hájit své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si prý nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Počet obětí sebevražedného útoku u mešity v policejním areálu na severozápadě Pákistánu vzrostl na nejméně 31 mrtvých. Zraněná byla stovka lidí. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil a část ozbrojenců se podle policie stále ukrývá přímo v areálu. Vláda v pondělí projedná opravenou podobu státního rozpočtu na příští rok, přičemž schodek by měl být o několik miliard nižší než původně plánovaných 389 miliard korun. I tak půjde o druhý nejvyšší deficit v historii samostatného Česka, zatímco letošní rozpočet počítal se schodkem 310 miliard korun. Americký prezident Donald Trump podepsal rozsáhlý balík protiruských sankcí, který má zvýšit tlak na Moskvu a pomoci ukončit válku na Ukrajině. Zákon nese odkaz zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama, jenž zemřel krátce po své poslední cestě na Ukrajinu. Pátek odpoledne hořela průmyslová hala u skládky v Rynouci na Rakovnicku. K požáru vyjížděly desítky hasičů a byl vyhlášen třetí stupeň poplachu. Kruh hasiče odhadují na 300 až 400 milionů korun. A na závěr příjemná kulturní zpráva, v Přelouči se dnes koná 32. ročník cen Františka Filipovského za dabing. Porota vybírala z bezmála 140 návrhů a nominovala 8 osobností, celý gala večer navíc uvidíte živě v i vysílání České televize nebo na velkoplošné obrazovce přímo na Přelouckém náměstí.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 13 stupňů, v Brně jasno a 13, v Ostravě zataženo a 14. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Tolik od obohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice.
0: Dopravní servis.
1: Zahlásí, jak vypadá dopolední provoz. V Brně došlo hned ke dvěma nehodám. Před chvílí se stala nehoda v ulici Žebovřeská, na vozovce je překážka, projíždí se zvýšenou opatrností a je potřeba počítat se zdržením. Před hodinou se také stala nehoda na silnici 373 u Brna, havarovalo tam osobní auto a i tady tvoří vozidlo překážku na vozovce. V Brně dál platí omezení kolem křižovatky dálnic D1 a D2, kde probíhá rekonstrukce a tvoří se tam kolony, řidiči by měli počítat se zdržením minimálně do 20. října příštího roku. V Praze pokračuje oprava Libenského mostu, která omezuje jak řidiče, tak tramvaje a potrvá až do konce roku 2027. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet rádia. Jezděte opatrně, loučí se Honza.

0: Krátké zprávy.
1: Ahoj, Parto, Honza u mikrofonu s krátkými zprávami. O čem se dnes mluví? Při sebevražedném útoku u mešity v Pákistánu zemřely desítky lidí a část útočníků se stále skrývá v areálu. Americký prezident Trump podepsal rozsáhlý balík sankcí proti Rusku. Vláda v pondělí projedná upravenou podobu státního rozpočtu s o něco nižším schodkem. Trump oznámil dohodu s Dánskem o urovnání vztahu kolem Grónska. Na Rakovnicku hořela průmyslová hala u skládky, škoda jde do stovek milionů korun. A v Přelouči se dnes udílejí ceny za dabing.
0: Počasí.
1: Řekneme, jak je venku. Aktuálně v Praze polojasno a 14 stupňů, v Brně jasno a 14, v Ostravě zataženo a 16. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, pondělí zataženo, teploty kolem 17, úterý deštivo, teploty kolem 17, ve středu a ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 18, pátek mlhavo, teploty kolem 20. Bez počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Čet Rádio.
0: Dopravní servis.
1: Zahlásí, jak vypadá dopolední provoz. V Brně došlo hned ke dvěma nehodám. Před chvílí se stala nehoda v ulici Žebovřeská, na vozovce je překážka, projíždí se zvýšenou opatrností a je potřeba počítat se zdržením. Před hodinou se také stala nehoda na silnici 373 u Brna, havarovalo tam osobní auto a i tady tvoří vozidlo překážku na vozovce. V Brně dál platí omezení kolem křižovatky dálnic D1 a D2, kde probíhá rekonstrukce a tvoří se tam kolony, řidiči by měli počítat se zdržením minimálně do 20. října příštího roku. V Praze pokračuje oprava Libeňského mostu, která omezuje jak řidiče, tak tramvaje a potrvá až do konce roku 2027. Dálnice jsou aktuálně sjízdné bez omezení. Tolik dopravní servis Čet Rádia. Jezděte opatrně, loučí se Honza.

0: Dobré dopoledne z Čet rádia. Máme právě za 20 minut 10 a ve studiu sedí Vlasta a Bucifal.
1: Venku je polojasno, 15 stupňů a vynech si ty narážky, já dneska v noci neusnu.
0: To je vidět.
1: Radši poslouchej, planeta Uran smrdí po skažených vejcích.
0: Cože?
1: V horní atmosféře Uranu vědci potvrdili sírovodík, to je plyn odpovědný za smrad ze skažených vajec.
0: To je blbost.
1: Není, zjistili to přes spektrální analýzu světla pomocí velkého teleskopu.
0: Vždyť tam nikdo nebyl, takový výzkum na dálku je neprůkazný.
1: Fyzika funguje i bez tvého souhlasu, Vlasti.
0: Pucouši, s tebou dneska fakt není k hovoru ani řeč.
1: No jo, každopádně odpoledne bude až 23 stupňů, tak zítra vyraz v mikině.
0: 10 hodin přinese Čet rádio zprávy a do té doby vám pustíme skvělou muziku.

0: Je 10 hodin.
1: Dobré dopoledne. Olza tady, sedl jsem si k mikrofonu a mám pro vás zprávy Čet rádia. Co se děje doma i ve světě? Sebevražený útok v Pákistánu si vyžádal desítky obětí, Trump podepsal nové protiruské sankce a vláda chystá úpravu státního rozpočtu. Vláda v pondělí projedná opravenou podobu státního rozpočtu na příští rok, přičemž schodek by měl být o několik miliard nižší než původně plánovaných 389 miliard korun. I tak půjde o druhý nejvyšší deficit v historii samostatného Česka, zatímco letošní rozpočet počítal se schodkem 310 miliard korun. Pátek odpoledne hořela průmyslová hala u skládky v Rynouci na Rakovnicku, požáru vyjížděly desítky hasičů a byl vyhlášen třetí stupeň poplachu. Kruh hasiče odhadují na 300 až 400 milionů korun. Donald Trump oznámil, že se dohodl s Dánskem na urovnání vztahů kolem Grónska. Spojené státy tam podle něj budou nadále hájit své bezpečnostní zájmy a žádná nepřátelská země si prý nebude moci vybudovat základnu bez amerického souhlasu. Počet obětí sebevražedného útoku u mešity v policejním areálu na severozápadě Pákistánu vzrostl na nejméně 31 mrtvých, zraněná byla stovka lidí. K útoku se zatím nikdo nepřihlásil a část ozbrojenců se podle policie stále ukrývá přímo v areálu. Americký prezident Donald Trump podepsal rozsáhlý balík protiruských sankcí, který má zvýšit tlak na Moskvu a pomoci ukončit válku na Ukrajině. Zákon nese odkaz zesnulého republikánského senátora Lindseyho Grahama, jenž zemřel krátce po své poslední cestě na Ukrajinu. A na závěr příjemná kulturní zpráva, v Přelouči se dnes koná 32. ročník cen Františka Filipovského za dabing. Porota vybírala z bezmála 140 návrhů a nominovala 8 osobností, celý gala večer navíc uvidíte živě v vysílání České televize nebo na velkoplošné obrazovce přímo na Přeloučském náměstí.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno, v Praze 15 stupňů, v Brně 15 a v Ostravě 17. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A to je vše od oblohy. Pěkné dopoledne s Čet rádiem přeje Honza.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: počasí.
1: Dobré dopoledne s Čet rádiem. Lza má pro vás počasí z první ruky. Aktuálně máme polojasno, v Praze 17 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 18. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí zataženo, teploty kolem 17, úterý deštivo, teploty kolem 17, ve středu a ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 18, pátek mlhavo, teploty kolem 20. Tolik počasí. Lza vám přeje pohodové dopoledne s Čet rádiem.

0: Dobré dopoledne z Čet rádia, je za 20 minut 11 a ve studiu sedí Vlasta a Bucifal.
1: Venku máme jasno a příjemných 17 stupňů, takže kára větrá na dvoře a já prolistoval program kin.
0: Ty ses chystal do kina.
1: No jo, představ si, že do kin se vrací ti velcí komiksoví hrdinové Avengers pod titulem Endgame, kde ten obří fialový Thanos vymazal polovinu vesmíru a oni to chtějí zvrátit.
0: To je stará věc, bucouši.
1: Ale na velkém plátně to má úplně jiné grády než doma na gauči mezi reklamami na prášek na praní.
0: No to ne.
1: Pak tam mají novinku s názvem Guru o chlapíkovi jménem Matt, co dělá francouzského kouče osobního rozvoje a cvičí na seminářích s davy lidí.
0: To mě celkem zajímá.
1: Prosím tě, vyhozené peníze za lístek, tihle ezoteričtí panáci jen tahají z lidí peníze a mně stačí 10minutovka na zahrádce s motykou a mám rozvoj hotový.
0: Nesouhlasím.
1: No vidíš, já bych na takové žvásty do kina nešel, to radši znova ty superhrdiny s pořádnou akcí.
0: V 11 budou na Čet rádiu zprávy a za hodinu tady do tebe budu ten film Guru hustit znova, tak se připrav.
1: To radši uteču na čerstvé kafe, ale teď vám do etéru pošleme pořádnou kytarovou jízdu.

0: horoskop.
1: Dobrý den, tady Vlasta a rovnou k věci, protože dneska na okecávání fakt nemám. Nesu vám hvězdy, i když sama vypadám, jako by mě někdo vytáhl spod postele. Je sobota 19. září, den, kdyby se podle mě mělo spát aspoň do 10, jenže hvězdy na víkendy neberou ohledy a já teda taky ne. Tak jdeme na to, ať to mám za sebou a stihnu ještě druhé kafe. Beran by dneska měl radši nechat auto v garáži, protože na parkovišti u obchodu to bude jak v akčním filmu a nervy by na to škoda bylo plýtvat. Bík si konečně dodělá tu poličku, co má rozdělanou od jara, a bude si u toho tiše mumlat, že příště si radši koupí hotovou. Blíženci dostanou zprávu, která je potěší, možná od někoho, s kým se dlouho neslyšeli, a hned budou mít o čem vyprávět. Rak si dneska udělá pořádek v peněžence a najde tam lístek z kina, na který úplně zapomněl, že ho má schovaný. Lev bude dneska středem pozornosti na nějaké rodinné sešlosti a je jedno, jestli chce nebo ne, prostě se to stane. Pana si naplánuje víkend do posledního puntíku.

kotlíku a pak stejně všechno předělá, protože jí do toho vleze soused se sekačkou. Váhy budou dneska řešit, jestli jít na procházku nebo zůstat doma u seriálu, a nakonec vyhraje pohovka, což je naprosto v pořádku. Štír má chuť někomu říct pravdu do očí, a jestli je ta chvíle vhodná, tak proč ne, sobota na to je jak dělaná. Střelec vyrazí na nějaký výlet, i kdyby to mělo být jen na kolo za město, a vrátí se s pocitem, že tohle byl přesně ten den, co potřeboval. Kozoroh bude dneska přemýšlet nad penězi, spočítá si účty a nakonec zjistí, že to zas tak zlé není. Vodnář narazí na starého známého v nečekanou chvíli, třeba ve frontě na pečivo, a řeč se s ním potáhne mnohem déle, než plánoval. Ryby budou mít dneska chuť na velký úklid, ale skončí u toho, že si jen přerovnají knížky a zbytek nechají na příště. Tak to by byly hvězdy na dnešek, a jako vždycky říkám, je to jenom hra a moje fantazie, jak se vám ta sobota povede, to je fakt jenom na vás, žádná souhvězdí to za vás nevymyslí. Já teď po vysílání běžím domů, protože jsem slíbila sestře, že jí pomůžu s večeří, a upřímně, po mně by radši neměl nikdo jíst, ale snad to dneska přežijeme oba. Když se to vezme kolem a kolem, jsem asi taková trochu nevyspalá pana dneška, plánuju a stejně to bude jinak. Tak ať se vám ta sobota povede po vašem, tady byla Vlasta a Čet Rádio, a zítra v neděli jsem tu zas.

0: Je 11 hodin.
1: Tak dobré dopoledne. Za u mikrofonu dejte si pauzu na kafe a já vám k němu povím, co se děje. Hlavní události v kostce. Pražský hrad otevřel veřejnosti výstavu korunovačních klenotů, u Kennedyho centra ve Washingtonu lidé protestovali proti jeho plánovanému zavření a brněnský soud odmítl mírnou dohodu pro muže obviněného z útoku na školačku. Ve Šternberku se blíží ke konci mnohaletá oprava fasády bývalého augustiniánského kláštera. Práce odstartovaly už v roce 2021 a hotovo by mělo být na jaře příštího roku. Radnice na dokončení získala peníze jak od Ministerstva kultury, tak z evropských fondů. Ve Washingtonu se v noci na sobotu sešly stovky lidí, kteří kolem Kennedyho kulturního centra vytvořili živý řetěz. Demonstranti tak vyjádřili nesouhlas s plánem prezidenta Donalda Trumpa centrum zavřít, o čemž administrativa informovala už v úterý. Pražský hrad od soboty konečně otevřel dveře veřejnosti k výstavě korunovačních klenotů ve Vladislavském sále. Lidé stáli fronty dlouhé několik stovek metrů už první den rána. Výstava letos připomíná také 500leté výročí nástupu Habsburků na český trůn. Soud na Brněnsku odmítl dohodu o vině a trestu, kterou si mladý muž vyjednal se státním zástupcem za sexuální útok na dívku mladšího školního věku. To očekávané podmínky soud oznámil, že bude požadovat výrazně přísnější trest. Orlové prošlo školením všech 300 členů volebních komisí, kteří se připravují na blížící se komunální a senátní volby. Seznamovali se s pravidly hlasování i s letošními novinkami v organizaci voleb. A teď sport. Čeští tenisté zůstávají ve čtvrtfinále Davisova poháru proti Spojeným státům nerozhodně, poté co Jiří Lehečka porazil Bena Sheltona, zatímco Jakub Menšík podlehl Lárneru Tienovi. Zápasy se hrají před vyprodanou libenskou halou, kam se soutěž po 13 letech vrátila. Kladenští hokejisté pod novým koučem Radimem Rubíkem zvládli oba úvodní zápasy extraligy a naposledy zdolali pražskou Spartu po nájezdech. Podle expertů drží tým skvělá forma brankáře Brýzgaly i práce trenéra brankářů Ondřeje Pavalce. A na závěr příběh, který zahřeje u srdce znojemští muzikanty z cymbálové muziky Antonína Stehlíka nepřivezli na festival do Lvova jen hudební nástroje, ale i dvě sehnaná terénní auta pro ukrajinské vojáky. Vozidla už převzal voják jednoho z praporů přímo na frontě, kde podle jeho slov podobná pomoc chybí až bolestně.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze jasno a 18 stupňů, v Brně polojasno a 18, v Ostravě jasno a 19. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. To bylo počasí. Lza děkuje za pozornost a přeje příjemné dopoledne.

0: počasí.
1: Zdravím vás, posluchači. Honza u počasí, tak se podíváme, jak je venku. Aktuálně v Praze jasno a 19 stupňů, Brně polojasno a 18, v Ostravě jasno a 20. Dnes bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rostelové podmínky budou dobré. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Zítra v neděli budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. A výhled na další dny, v pondělí zataženo, teploty kolem 17, úterý deštivo, teploty kolem 17, ve středu a ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 18, pátek mlhavo, teploty kolem 20. To je z předpovědi všechno. Hezký den vám přeje Honza.

0: Dobré dopoledne z Čet rádia. Máme zrovna za 20 minut 12.
1: Vlasti, ty na mě koukáš, jako by ti spadla bábovka do kanálu. Co ten kyselý obličej?
0: Jenom mě děsí tvůj svetr. Venku je polojasno a 19 stupňů, tak radši mluv k věci.
1: Já mluvím k věci. Mám tip, jak dneska rozhýbat mozkové závity a naučit se něco malého.
0: Třeba
1: vázat dračí smyčku, prostě jeden pořádný uzel, který se hodí do života.
0: To jako vážně.
1: No jo, vezmeš kus provázku, za 3 minuty to máš v ruce a pak tím upevním cokoliv na korbu.
0: Pucane, já nemám korbu ani lano, k čemu mi to bude?
1: Třeba na zatažení pytle s hlinou na zahrádce nebo když ti praskne tkanička.
0: Blbost.
1: Není to blbost, já se to ráno učil v garáži a je to skvělý pocit.
0: Ty uděláš uzel i ze sluchátek v kapse, tak z toho nedělej vědu.
1: Ty prostě neuznáš šikovnost, dokud ti neujede kára se špatně přivázaným nákladem.
0: Nekecat. V 12 hodin budou na Čet rádiu zprávy a do té doby rozpleteme tenhle spor pořádným flákem.

0: Je 12 hodin.
1: Tak dobré odpoledne. Za u mikrofonu půlka dne za námi, tak si ji zrekapitulujeme. Pojďme na to nejdůležitější. Pražský hrad otevřel veřejnosti výstavu korunovačních klenotů, u Kennedyho centra ve Washingtonu lidé protestovali proti jeho plánovanému zavření a brněnský soud odmítl mírnou dohodu pro muže obviněného z útoku na školačku. Orlové prošlo školením všech 300 členů volebních komisí, kteří se připravují na blížící se komunální a senátní volby. Seznamovali se s pravidly hlasování i s letošními novinkami v organizaci voleb. Ve Washingtonu se v noci na sobotu sešly stovky lidí, kteří kolem Kennedyho kulturního centra vytvořili živý řetěz. Demonstranti tak vyjádřili nesouhlas s plánem prezidenta Donalda Trumpa centrum zavřít, o čemž administrativa informovala už v úterý. Ve Šternberku se blíží ke konci mnohaletá oprava fasády bývalého augustiniánského kláštera. Práce odstartovaly už v roce 2021 a hotovo by mělo být na jaře příštího roku. Radnice na dokončení získala peníze jak od Ministerstva kultury, tak z evropských fondů. Pražský hrad od soboty konečně otevřel dveře veřejnosti k výstavě korunovačních klenotů ve Vladislavském sále. Lidé stáli fronty dlouhé několik stovek metrů už první den rána. Výstava letos připomíná také 500leté výročí nástupu Habsburků na český trůn. Soud na Brněnsku odmítl dohodu o vině a trestu, kterou si mladý muž vyjednal se státním zástupcem za sexuální útok na dívku mladšího školního věku. To očekávané podmínky soud oznámil, že bude požadovat výrazně přísnější trest. A teď sport. Čeští tenisté zůstávají ve čtvrtfinále Davisova poháru proti Spojeným státům nerozhodně, poté co Jiří Lehečka porazil Bena Sheltona, zatímco Jakub Menšík podlehl Lárneru Tienovi. Zápasy se hrají před vyprodanou libenskou halou, kam se soutěž po 13 letech vrátila. Kladenští hokejisté pod novým koučem Radimem Rubíkem zvládli oba úvodní zápasy extraligy a naposledy zdolali pražskou Spartu po nájezde. Podle expertů drží tým skvělá forma brankáře Blízgaly i práce trenéra brankářů Ondřeje Pavelce. A na závěr příběh, který zahřeje u srdce znojemští muzikanti z cymbálové muziky Antonína Stehlíka nepřivezli na festival do Lvova jen hudební nástroje, ale i dvě sehnaná terénní auta pro ukrajinské vojáky. Vozidla už převzal voják jednoho z praporů přímo na frontě, kde podle jeho slov podobná pomoc chybí až bolestně.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 19 stupňů, Brně jasno a 19, Ostravě jasno a 20. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v neděli budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To bylo počasí. Poza děkuje za pozornost a přeje hezký zbytek dne.

0: Počasí.
1: Dobré odpoledne, parta. U počasí Honza mrkneme se, co nás čeká. Aktuálně v Praze polojasno a 20 stupňů, v Brně jasno a 20, v Ostravě jasno a 21. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v neděli budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v pondělí zataženo, teploty kolem 17, úterý deštivo, teploty kolem 17, ve středu a ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 18, pátek mlhavo, teploty kolem 20. Tolik předpověd. Užijte si zbytek dne podle svého, váš Honza z Čet Rádia.

0: Kocouši, ty bys fakt poznal britskou supermodelku jen podle očí, nebo tady zase frajeříš?
1: Poznal. Dobré odpoledne z Čet rádia, je za 20 minut jedna a venku příjemných 20 stupňů.
0: To určitě.
1: Náhodou jo, Twiggy slaví narozeniny a její fotky z roku 1966 mám nastudované.
0: Fakt.
1: A není sama. 78 let dneska slaví i Jeremy Irons, ten chlap s nejslavnějším hlubokým hlasem v Hollywoodu.
0: Prosím tě, ten jeho hlas zní, jako by denně vykouřil krabičku hřebíků.
1: To je charisma. Namluvil zloducha velvým králi, získal Oscara a ty ho takhle shodíš.
0: Scar byl otravný zákeřník.
1: To byl padouch, vlastičko, ten má být otravný. Bez něj by ten film nestál za nic.
0: Mně prostě nesedí.
1: Toto Twiggy ti nevadí, předpokládám.
0: Ta byla skvělá, ta změnila celý módní svět.
1: Mně přišla moc hubená, ale styl měla. Za to Irons je král.
0: Ani náhodou, já trvám na svém.
1: No jo, s tebou je těžká řeč.
0: 13 hodin budou na Čet rádiu zprávy a za hodinu tě k tomu Ironsovi ještě přitlačím, ať z toho neutečeš. Teď si dáme pořádný kytarový flák.

Je 13 hodin. Vítám vás u odpoledních zpráv ČT Rádia. Jmenuji se Bucipal a s dovolením začneme. Ve zprávách dnes. Pražský hrad otevřel veřejnosti výstavu korunovačních klenotů, u Kennedyho centra ve Washingtonu lidé protestovali proti jeho plánovanému zavření a brněnský soud odmítl mírnou dohodu pro muže obviněného z útoku na školačku. Soud na Brněnsku odmítl dohodu o vině a trestu, kterou si mladý muž vyjednal se státním zástupcem za sexuální útok na dívku mladšího školního věku. To očekávané podmínky soud oznámil, že bude požadovat výrazně přísnější trest. Orlové prošlo školením všech 300 členů volebních komisí, kteří se připravují na blížící se komunální a senátní volby. Seznamovali se s pravidly hlasování i s letošními novinkami v organizaci voleb. Pražský hrad od soboty konečně otevřel dveře veřejnosti k výstavě korunovačních klenotů ve Vladislavském sále. Lidé stáli fronty dlouhé několik stovek metrů už v první den ráno. Výstava letos připomíná také 500leté výročí nástupu Habsburků na český trůn. Ve Washingtonu se v noci na sobotu sešly stovky lidí, kteří kolem Kennedyho kulturního centra vytvořili živý řetěz. Demonstranti tak vyjádřili nesouhlas s plánem prezidenta Donalda Trumpa centrum zavřít, o čemž administrativa informovala už v úterý. Ve Šternberku se blíží ke konci mnohaletá oprava fasády bývalého augustiniánského kláštera. Práce odstartovaly už v roce 2021 a hotovo by mělo být na jaře příštího roku. Radnice na dokončení získala peníze jak od Ministerstva kultury, tak z evropských fondů. A teď sport. Čeští tenisté zůstávají ve čtvrtfinále Davisova poháru proti Spojeným státům nerozhodně, poté co Jiří Lehečka porazil Bena Sheltona, zatímco Jakub Menšík podlehl Lárneru Tienovi. Zápasy se hrají před vyprodanou libeňskou halou, kam se soutěž po 13 letech vrátila. Kladenští hokejisté pod novým koučem Radimem Rulíkem zvládli oba úvodní zápasy extraligy a naposledy zdolali pražskou Spartu po nájezdech. Podle expertů drží tým skvělá forma brankáře Brýzgaly i práce trenéra brankářů Ondřeje Pavelce. A na závěr příběh, který zahřeje u srdce znojemští muzikanti z cymbálové muziky Antonína Stehlíka nepřivezli na festival do Lvova jen hudební nástroje, ale i dvě sehnaná terénní auta pro ukrajinské vojáky. Vozidla už převzal voják jednoho z praporů přímo na frontě, kde podle jeho slov podobná pomoc chybí až bolestně. Počasí. Aktuálně v Praze jasno a 21 stupňů, v Brně polojasno a 20, v Ostravě polojasno a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme za sebou, užijte si odpoledne po svém. Zdraví Bucipal!

počasí. Příjemné odpoledne s Čet rádiem. Debucifal a tohle je předpověď počasí na zbytek dne i na další dny. Aktuálně v Praze jasno a 21 stupňů, Brně polojasno a 21, Ostravě polojasno a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pondělí zataženo, teploty kolem 17, úterý deštivo, teploty kolem 17, ve středu a ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 18, pátek mlhavo, teploty kolem 20. To bylo počasí. Bucifal děkuje za pozornost a přeje hezký zbytek dne.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia, máme právě za 20 minut dvě.
1: Ty s tím svým obřím hrnkem kafe vypadáš, jako bys vyhrál v loterii, bucane.
0: Venku je polojasno a 22 stupňů, tak mám prostě dobrou náladu.
1: No jo.
0: Představ si, že jsem narazil na bolivijskou silnici Ungas. Vězeňská práce ze 30. let minulého století, vytesaná do skalního srázu.
1: Myslíš tu silnici smrti?
0: Propojuje La Paz oblastí Ungas a klesá ze 4000 metrů až do pralesa. Šíška většinou jen 3 metry, pod tebou kilometrová propast a žádná svodidla.
1: Tam bys tu svou káru asi těžko proháněl.
0: Moje kára by to vyjela levou zadní. Dřív tam jezdily nákladňáky i autobusy a platilo pravidlo, že řidič jezdící dolů měl vždycky přednost na vnitřní straně u skály.
1: Fakt.
0: Dneska už tam postavili novou moderní asfaltku, takže stará cesta slouží hlavně odvážným cyklistům na horských kolech.
1: Na kole? Ani náhodou.
0: Já bych to sjel s chutí aspoň trochu adrenalinu.
1: Pucouši, ty s tvým vyhozeným kolenem nesjedeš ani kopec za zahradou.
0: To není pravda.
1: Ale houby. Ve 14 hodin jsou na Čet rádiu zprávy, tak si radši hlídej to kafe a my si dáme pořádný kytarový nářez.

Je 14 hodin. Příjemné odpoledne. U mikrofonu Bucifal a tohle jsou zprávy Čet Rádia. Se děje doma i ve světě? Práv pátrá po pohřešované ženě, která může být v ohrožení života. Ostravu ovládly dny na to plné vojenské techniky. Moskevské elektronické hlasování čelí rozsáhlému kybernetickému útoku. Ruská volební komise oznámila, že systém elektronického hlasování v Moskvě čelí od noci masivnímu vnějšímu útoku. Podle šéfky komise Ely Pamfilovové je ale situace pod kontrolou, kdo za útokem stojí, komise neuvedla. V Ostravě odstartovali dny NATO, na Mošnovském letišti předvádí svou techniku vojáci ze 14 zemí. Poprvé se veřejnosti představí přepravní letoun S-390 Millennium v českých barvách, kvůli akci se kolem letiště tvoří dlouhé kolony aut. Pražská policie pátrá po 37-leté Daně Frankové, kterou naposledy viděli v pátek ráno, když vedla dceru do školky na Žižkově. Natrpí vážnými zdravotními potížemi se zrakem a pravidelně užívá léky, mluvčí policie proto varuje, že může být v ohrožení života. Ukrajinistka Lenka Výchová varuje, že Ukrajinu čeká další těžká válečná zima, protože se Rusko snaží zemi odříznout od jejich spojenců. Podle ní se diplomatické úsilí Spojených států o ukončení konfliktu zatím nikam neposunulo. Podle výzkumné organizace PAQ Research může nová definice závislé práce, kterou nedávno schválila vláda, ve skutečnosti legalizovat velkou část takzvaného švarcsystému. Experti upozorňují, že by se to mohlo dotknout desítek tisíc lidí podnikajících jako takzvané OSVČ. A teď sport. Fotbalová Champions Liga pokračuje dalším kolem, jehož vrcholem bude dnešní večerní souboj Slovácka s Baníkem Ostrava. Expert Pavel Horvát věří, že smutek po nedávném úmrtí bývalého brankáře Luďka Mikloška výkon ostravského týmu na hřišti nijak neovlivní. Ve světovém biatlonu došlo k výměně na vedoucích postech. Novým předsedou Mezinárodní biatlonové unie se stal Slovinec Tim Parčník. Na postu viceprezidentky ho doplnila Švédka Sofia Domajová. A na závěr dobrá zpráva z přírody. Vědcům se v Bolívii podařilo objevit úplně nový druh kočkovité šelmy nazvaný Tigrino, jde o první takový nález za více než 100 let. Zvíře žije v hustých lesích regionu Yungas a jeho popis přinesl vědecký časopis Current Biology. Počasí. Aktuálně máme polojasno, v Praze 22 stupňů, v Brně 22 a v Ostravě 22. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A to je z počasí vše. Ať se vám odpoledne vydaří, zdraví váš počasíčkář Bucifal.

Bohem, toužím se vrátit těch pár hodin zpět, kdy si řekla jsem to. Já volám tě, zůstaň dál.

0: Jet Radio.
1: Počasí. Příjemné odpoledne. Váš počasíčkář Bucipal se právě vrátil od oblohy, tak poslouchejte. Aktuálně máme polojasno, v Praze 22 stupňů, v Brně 22 a v Ostravě 22. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pondělí zataženo, teploty kolem 17, úterý deštivo, teploty kolem 17, ve středu a ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 18, pátek mlhavo, teploty kolem 20. Tolik odpolední počasí. Ať vám odpoledne pěkně utíká, přeje Bucipal.

0: To slunce za oknem celkem peče, máme 22 stupňů a na moji káru je to až moc horka.
1: Dobré odpoledne z Čet rádia, je za 20 minut 3 a podle mě je venku úplně akorát.
0: Akorát možná pro tebe. Ale představ si, že v Mošnově na dnech na to lidi stojí v obřích kolonách, jen aby viděli jedno letadlo.
1: Představuji. To letadlo je C-390 Millennium a ukazuje se u nás poprvé.
0: No jo, letadlo. Kvůli kusu plechu na obloze tvrdnout 2 hodiny v autě na rozpálené silnici?
1: Není to kus plechu.
0: Tou se tam odjel už ráno a psala mi jeho žena, že ještě ani nezaparkovali.
1: Tak si měli přivstat nebo jet na kole jako normální lidi?
0: Na kole 20 kilometrů v sobotu odpoledne? To radši budu leštit kapotu.
1: Ty jsi lenoch, bucane.
0: Nejsem lenoch, šetřím si síly na užitečnější věci.
1: Třeba na gauč.
0: Náhodou dneska jsem plánoval vyměnit olej v autě, ale v tomhle počasí by mi u toho zřídlo kafe.
1: Ty najdeš výmluvu na všechno. V 15 hodin přineseme na Čet rádiu zprávy a do té doby si dáme pořádný rokový flák.

si hezký sen. A kéž by se vám to splnilo. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Aby hůř nebylo, to by nám stačilo.

najdi, každý svou peřinu najdi. Ajajajajajajaja, kubalenka máma a já. Zítra dřív než slunce začne hřát, dobrou noc a spát. V noci někdy chodí strach,

a já, zítra dřív než slunce začne hřát, dobrou noc a spát, a spát, a spát, a spát, a spát.

Je 15 hodin. Pěkné odpoledne vám všem. Od mikrofonu Čet rádia vás zdraví Bucipal. Pojďme na to nejdůležitější. Praha pátrá po pohřešované ženě, která může být v ohrožení života. Ostravu ovládly dny na to plné vojenské techniky. Moskevské elektronické hlasování čelí rozsáhlému kybernetickému útoku. Pražská policie pátrá po 37-leté Daně Frankové, kterou naposledy viděli v pátek ráno, když vedla dceru do školky na Žižkově. Natrpí vážnými zdravotními potížemi se zrakem a pravidelně užívá léky, mluvčí policie proto varuje, že může být v ohrožení života. Podle výzkumné organizace PAQ Research může nová definice závislé práce, kterou nedávno schválila vláda, ve skutečnosti legalizovat velkou část takzvaného švarcsystému. Experti upozorňují, že by se to mohlo dotknout desítek tisíc lidí podnikajících jako takzvané OSVČ. V Ostravě odstartovali dny NATO, na Mošnovském letišti předvádí svou techniku vojáci ze 14 zemí. Poprvé se veřejnosti představí přepravní letoun S-390 Millennium v českých barvách, kvůli akci se kolem letiště tvoří dlouhé kolony aut. Ukrajinistka Lenka Výchová varuje, že Ukrajinu čeká další těžká válečná zima, protože se Rusko snaží zemi odříznout od jejich spojenců. Podle ní se diplomatické úsilí Spojených států o ukončení konfliktu zatím nikam neposunulo. Ruská volební komise oznámila, že systém elektronického hlasování v Moskvě čelí od noci masivnímu vnějšímu útoku. Podle šéfky komise Ely Pamfilovové je ale situace pod kontrolou, kdo za útokem stojí, komise neuvedla. A teď sport. Fotbalová Champions Liga pokračuje dalším kolem, jehož vrcholem bude dnešní večerní souboj Slovácka s Baníkem Ostrava. Expert Pavel Horvát věří, že smutek po nedávném úmrtí bývalého brankáře Luďka Mikloška výkon ostravského týmu na hřišti nijak neovlivní. Ve světovém biatlonu došlo k výměně na vedoucích postech. Novým předsedou Mezinárodní biatlonové unie se stal Slovinec Tim Parčník. Na postu viceprezidentky ho doplnila Švédka Sofia Domajová. A na závěr dobrá zpráva z přírody. Vědcům se v Bolívii podařilo objevit úplně nový druh kočkovité šelmy nazvaný Tigrino, jde o první takový nález za více než 100 let. Zvíře žije v hustých lesích regionu Yungas a jeho popis přinesl vědecký časopis Current Biology. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 22 stupňů, Brně zataženo a 22, Ostravě polojasno a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v neděli budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To bylo počasí. Bucipal děkuje za pozornost a přeje hezký zbytek dne.

počasí. Příjemné odpoledne s Čet rádiem. Libucifal a tohle je předpověď počasí na zbytek dne i na další dny. Aktuálně v Praze polojasno a 22 stupňů, Brně zataženo a 23, Ostravě polojasno a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v neděli budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pondělí zataženo, teploty kolem 18, úterý deštivo, teploty kolem 17, ve středu polojasno, teploty kolem 18, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 19, pátek mlhavo, teploty kolem 20. Tolik odpolední počasí. Ať vám odpoledne pěkně utíká, přeje Bucifal.

0: Jo, ty šedivé mraky nad Prahou mě hrozně uspávají.
1: Dobré odpoledne z Čet rádia, máme zrovna za 20 minut 4 a mě ty mraky nevadí.
0: Tobě ne, ale já už počítám minuty do konce šichty. Co tam máš?
1: Víš, jak vznikla nejslavnější písnička 20. století? Paul McCartney prostě uslyšel ve snu.
0: Fakt?
1: Jo, zdálo se mu to v londýnském bytě. Probudil se, sedl k pianu a přehrál melodii, aby ji nezapomněl.
0: To je dobrý.
1: Měl ale strach, že to od někoho vykradl. Měsíc chodil za muzikanty a ptal se, jestli tu skladbu neznají.
0: Nikdo ji neznal.
1: Nikdo. Než napsal správný text, zpíval si o míchaných vajíčkách a jak miluje jejich nožičky. Vznikl z toho hit Yesterday.
0: Míchaná vajíčka. To je ulítlé, ale líbí se mi to. Já bych si po snu o vajíčkách dala radši poctivou snídani, než psala hit.
1: Vlasti, ty myslíš jenom na jídlo a na odchod domů. Hudební génius tvoří i ze snu.
0: Prosím tě, ze snu. Spíš měl hlad. V 16 hodin stejně budou na Čet rádiu zprávy, tak to radši řízni muzikou.
1: To bych neřekl, génia čas netlačí, ale kytary pustit můžeme.

Je 16 hodin. Dobré odpoledne. Lucifal u mikrofonu a Čet Rádio vám přináší zprávy. A tady jsou hlavní titulky. Praha pátrá po pohřešované ženě, která může být v ohrožení života. Ostravu ovládly dny na to plné vojenské techniky. Moskevské elektronické hlasování čelí rozsáhlému kybernetickému útoku. Ruská volební komise oznámila, že systém elektronického hlasování v Moskvě čelí od noci masivnímu vnějšímu útoku. Podle šéfky komise Ely Pamfilovové je ale situace pod kontrolou, kdo za útokem stojí, komise neuvedla. Ukrajinistka Lenka Výchová varuje, že Ukrajinu čeká další těžká válečná zima, protože se Rusko snaží zemi odříznout od jejich spojenců. Podle ní se diplomatické úsilí Spojených států o ukončení konfliktu zatím nikam neposunulo. V Ostravě odstartovali dny NATO, na Mošnovském letišti předvádí svou techniku vojáci ze 14 zemí. Poprvé se veřejnosti představí přepravní letoun S-390 Millennium v českých barvách, kvůli akci se kolem letiště tvoří dlouhé kolony aut. Pražská policie pátrá po 37-leté Daně Frankové, kterou naposledy viděli v pátek ráno, když vedla dceru do školky na Žižkově. Natrpí vážnými zdravotními potížemi se zrakem a pravidelně užívá léky, mluvčí policie proto varuje, že může být v ohrožení života. Podle výzkumné organizace PAQ Research může nová definice závislé práce, kterou nedávno schválila vláda, ve skutečnosti legalizovat velkou část takzvaného švarcsystému. Experti upozorňují, že by se to mohlo dotknout desítek tisíc lidí podnikajících jako takzvané OSVČ. A teď sport. Fotbalová Champions Liga pokračuje dalším kolem, jehož vrcholem bude dnešní večerní souboj Slovácka s Baníkem Ostrava. Expert Pavel Horvát věří, že smutek po nedávném úmrtí bývalého brankáře Luďka Mikloška výkon ostravského týmu na hřišti nijak neovlivní. Ve světovém biatlonu došlo k výměně na vedoucích postech. Novým předsedou Mezinárodní biatlonové unie se stal Slovinec Tim Parčník. Na postu viceprezidentky ho doplnila Švédka Sofia Domajová. A na závěr dobrá zpráva z přírody. Vědcům se v Bolívii podařilo objevit úplně nový druh kočkovité šelmy nazvaný Tigrino, jde o první takový nález za více než 100 let. Zvíře žije v hustých lesích regionu Yungas a jeho popis přinesl vědecký časopis Current Biology. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 23 stupňů, v Brně polojasno a 23, Ostravě polojasno a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v neděli budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice. Dopravní servis. Tady Bucifal, jak se dnes odpoledne jezdí. Na dálnici D55 mezi 27. a 26. kilometrem směrem na Olomouc havarovalo vozidlo, probíhají záchranné a vyprošťovací práce, provoz veďte se zvýšenou opatrností, hlášeno před chvílí. V Praze v ulici Strakonická došlo k nehodě osobního vozu s autobusem, hlášeno před hodinou. V ulici Podbělohorská v Praze se srazila dvě osobní auta, i tato nehoda je stará přes hodinu. Na dálnici D1 mezi 359. a 360. kilometrem směrem na Katovice porouchané vozidlo blokuje odstavný pruh, počítejte se zdržením do hodiny, hlášeno před chvílí. Na dálnici D48 u Třanovic pokračuje oprava dělatačních závěrů na mostě, omezení potrvá do 28. září. U křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně stále probíhá přestavba, v místě je třeba počítat s koloněmi. Dálnice jsou jinak sjízdné bez dalších omezení. Odpolední doprava končí. Bucifal jde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

počasí. Dobré odpoledne, vážení posluchači. Libucifal a s dovolením se podíváme na oblohu. Aktuálně v Praze zataženo a 23 stupňů, v Brně polojasno a 23, Ostravě polojasno a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v neděli budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, pondělí zataženo, teploty kolem 18, úterý deštivo, teploty kolem 17, ve středu polojasno, teploty kolem 18, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 19, pátek mlhavo, teploty kolem 20. To je z počasí vše a hned pokračujeme dopravním servisem Čet Rádia. Čet Rádio. Dopravní servis. Tady Bucifal, jak se dnes odpoledne jezdí. Na dálnici D55 mezi 27. a 26. kilometrem směrem na Olomouc havarovalo vozidlo, probíhají záchranné a vyprošťovací práce, provoz veďte se zvýšenou opatrností, hlášeno před chvílí. V Praze v ulici Strakonická došlo k nehodě osobního vozu s autobusem, hlášeno před hodinou. V ulici Podbělohorská v Praze se srazila dvě osobní auta, i tato nehoda je stará přes hodinu. Na dálnici D1 mezi 359. a 360. kilometrem směrem na Katovice porouchané vozidlo blokuje odstavný pruh, počítejte se zdržením do hodiny, hlášeno před chvílí. Na dálnici D48 u Třanovic pokračuje oprava dělatačních závěrů na mostě, omezení potrvá do 28. září. U křižovatky dálnic D1 a D2 v Brně stále probíhá přestavba, v místě je třeba počítat s koloněmi. Dálnice jsou jinak sjízdné bez dalších omezení. Odpolední doprava končí. Bucifal jde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

0: Dobré odpoledne z Čet rádia, máme za 20 minut 5.
1: Pucouši, ty tu sedíš a tváříš se, jako by ti v tom hrnku studla už třetí káva.
0: Možná proto, že venku je zataženo a 23 stupňů, což na nějaký velký elán nevypadá.
1: Tak se probr. Znáš italský hit Ti amo od Umberta Tozziho z roku 1977?
0: Romantika z rádia.
1: No jo. Málo kdo ví, že Tozzi tu písničku napsal s textařem Giancarlem Bigazim za jedno odpoledne v malé zkuševně ve Florencii.
0: Za jedno odpoledne?
1: Fakt. A po vydání v létě roku 1977 s ní vyhráli slavný festival Festival Bar a v italské hitparádě vydržela na prvním místě neuvěřitelných 7 měsíců v kuse.
0: 7 měsíců v kuse?
1: Jo. Italové byli nadšení a francouzskou verzi pak natočila i slavná zpěvačka Dalida, takže z toho byl obří evropský hit.
0: To bych neřekl, že jeden jednoduchý refrén udělá takovou díru do světa.
1: V jednoduchosti je síla, kor v sedmdesátkách.
0: Já si jdu radši do kuchynky uvařit pořádné kafe.
1: 17 hodin přineseme na Čet rádiu zprávy a teď vám pošleme něco skvělého k poslechu.

Je 17 hodin. Dobré odpoledne, vážení posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucipal a začínají zprávy. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Rusko hlasuje ve volbách do státní dumy, Spojené státy chystají rozsáhlou dodávku protivzdušných raket pro Ukrajinu a u letiště v saúdsko-arabském Riádu vypukl rozsáhlý požár. Okolí letiště v saúdsko-arabském Riádu vypukl požár doprovázený hustým černým kouřem, uvedli místní obyvatelé i agentura AFP. Podle reportéra hořela palivová nádrž patřící ropné společnosti Aramco a provoz na mezinárodním letišti byl výrazně narušen. Saúdsko-arabská vláda se k incidentu zatím oficiálně nevyjádřila. Americké ministerstvo zahraničí schválilo možný prodej protivzdušných raketových systémů Ukrajině za částku přesahující 2,5 miliardy dolarů, přepočtu zhruba 57 miliard korun. Obchodu musí ještě rozhodnout kongres, financovat by ho měla Ukrajina s pomocí evropských příspěvků a amerického grantového programu. Občanští demokraté chtějí při projednávání státního rozpočtu ve sněmovně prosadit návrat tzv. Karenční doby, tedy zrušení nemocenské za první 3 dny nemoci. Předseda ODS Martin Kupka to řekl v televizní debatě s ministrem zahraničí a šéfem motoristů Petrem Macinkou, který uvedl, že při hlasování nebude proti. V Plzni dnes jeřáb osadil novou ocelovou lávku pro pěší a cyklisty přes frekventovanou Rokycanskou ulici. Přes 100 metrů dlouhá konstrukce nahradí starý a už zasypaný podchod, který byl podle místních nevzhledný a nevyhovující. Instalace lávky načas částečně omezila dopravu na této důležité výpadovce směrem na Prahu. V Rusku od pátečního odpoledne do nedělního večera probíhají volby do státní dumy. Výsledek podle pozorovatelů nikdo vážně nespochybňuje, favoritem zůstává vládnoucí strana Jednotné Rusko, přesto komentátoři upozorňují, že sledovat průběh hlasování má smysl. A teď sport. Motocyklový jezdec Filip Salač ovládl kvalifikaci Velké ceny Rakouska ve třídě Moto 2 a do závodu vyjede z pole position po třetí v kariéře. Na trati Red Bull Ringu navíc vylepšil vlastní traťový rekord. Davis Cupové kvalifikaci mezi Českem a Spojenými státy je po prvním dni nerozhodně 1:1, Jakub Menšík podlehl Tienovi, zatímco Jiří Lehečka naopak porazil Sheltona. O postupu dnes rozhodne 4 hra. A na závěr dobrá zpráva z Zlínského kraje, titul vesnice roku 2026 získala obec Boršice. Porotu zaujalo aktivní zapojení místních do veřejného dění, udržování tradic i fungování folklorního souboru Pentla a dechové hudby Boršičanka. Podle člena hodnotící komise může být přístup Boršic inspirací pro celou Českou republiku. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 23 stupňů, v Brně polojasno a 23, Ostravě jasno a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A od oblohy rovnou na silnice následuje dopravní servis Čet rádia. Čet rádio. Dopravní servis. To se dnes odpoledne děje na silnicích, hlásí Bucipal. V Praze se srazila auta hned na 3 místech. V ulici Horoměřická došlo k nehodě 2 osobních aut před chvílí, komunikace je uzavřená a na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Nehoda hlásí i ulice Rašova a Bělohorská, na obou místech se střetla 2 osobní auta. Na dálnici D55 mezi kilometrem 27 a 26 ve směru na Olomouc došlo před hodinou a půl k nehodě, provoz je omezený, doporučujeme zvýšenou opatrnost. Na dálnici D4 mezi 74. a 73. kilometrem ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo v jízdním pruhu, počítejte se zdržením. Porouchané auto hlásí policie také na 5. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu, kde je uzavřený odstavný pruh. Na dálnici D48 mezi 64. kilometrem u Třanovic probíhá oprava dělatačních závěrů na mostě, omezení potrvá do konce září.
Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemné odpoledne přeje Bucifal z Čet Rádia.

počasí. Dobré odpoledne. Lucifal má pro vás předpověď na zbytek dne i na další dny. Aktuálně v Praze zataženo a 23 stupňů, v Brně polojasno a 23, Ostravě jasno a 22. Do večera bude zataženo. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. A výhled na další dny, v pondělí a v úterý deštivo, teploty kolem 17, ve středu polojasno, teploty kolem 18, ve čtvrtek zataženo, teploty kolem 19, v pátek mlhavo, teploty kolem 20. Tolik od oblohy a teď se podíváme, jak vypadají silnice. Dopravní servis. Co se dnes odpoledne děje na silnicích, hlásí Bucifal. V Praze se srazila auta hned na třech místech. V ulici Horoměřická došlo k nehodě dvou osobních aut před chvílí, komunikace je uzavřená a na místě probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Nehoda hlásí i ulice Rašova a Bělohorská, na obou místech se střetla dvě osobní auta. Na dálnici D55 mezi kilometrem 27 a 26 ve směru na Olomouc došlo před hodinou a půl k nehodě, provoz je omezený, doporučujeme zvýšenou opatrnost. Na dálnici D4 mezi 74. a 73. kilometrem ve směru na Prahu stojí porouchané vozidlo v jízdním pruhu, počítejte se zdržením. Porouchané auto hlásí policie také na 5. kilometru dálnice D1 ve směru na Prahu, kde je uzavřený odstavný pruh. Na dálnici D48 mezi 64. kilometrem u Třanovic probíhá oprava dělatačních závěrů na mostě, omezení potrvá do konce září. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. A to je z dopravy vše. Bezpečnou cestu a příjemné odpoledne přeje Bucifal z Čet Rádia.

0: Dobrý podvečer z Čet rádia, máme právě za 20 minut 6.
1: Váříš se tu jako hromoklín a zíráš do prázdného hrnku, Bucane. Přitom je venku pořád zataženo a 23 stupňů, tak nebuď nakvašený.
0: Dneska jsem v noci moc nenaspal, ale na večer mám bez vaty pro každého, kdo ocení dobrý dokument.
1: Tak.
0: Film Pátrání po Sugarmanovi. Je to neuvěřitelný příběh o písničkáři z Detroitu, který si říkal Sixto Rodriguez.
1: Toho vůbec neznám.
0: V Americe vydal na začátku 70. let dvě desky a propadl. Jenže v Jihoafrické republice se z něj bez jeho vědomí stala obrovská legenda.
1: A on o tom nevěděl.
0: Ani tušení. Celé roky pracoval na stavbě v Detroitu, zatímco tam o něm kolovaly mýty, že na pódiu spáchal sebevraždu. Dva fanoušci se ho pak vydali hledat.
1: Mně to přijde divné.
0: Není. Je to skvělý pohled na člověka, který hrál srdcem a sláva mu byla úplně ukradená.
1: Podle mě z něj spíš novináři udělali dojemnou senzaci pro diváky, to mě moc nebere.
0: To tě berou samé blbosti, protože tenhle snímek má úžasnou atmosféru a jeho písničky tě dostanou.
1: Brzdi, Bucouši, ty se tu zase rozpovídáš a čas letí. V 18 hodin jsou na Čet rádiu zprávy, tak si radši pustíme pořádnou kytarovou jízdu.

Je 18 hodin. Dobrý večer, dámy a pánové. Ucifal u mikrofonu, den se uzavírá a já mám jeho účet. Hlavní události v kostce. Rusko hlasuje ve volbách do státní dumy, Spojené státy chystají rozsáhlou dodávku protivzdušných raket pro Ukrajinu a u letiště v saúdsko-arabském Riádu vypukl rozsáhlý požár. Občanští demokraté chtějí při projednávání státního rozpočtu ve sněmovně prosadit návrat tzv. Karenční doby, tedy zrušení nemocenské za první 3 dny nemoci. Předseda ODS Martin Kupka to řekl v televizní debatě s ministrem zahraničí a šéfem motoristů Petrem Macinkou, který uvedl, že při hlasování nebude proti. Okolí letiště v saúdsko-arabském Riádu vypukl požár doprovázený hustým černým kouřem, uvedli místní obyvatelé i agentura AFP. Podle reportéra hořela palivová nádrž patřící ropné společnosti Aramco a provoz na mezinárodním letišti byl výrazně narušen. Saúdsko-arabská vláda se k incidentu zatím oficiálně nevyjádřila. Pozdě dnes je řáb osadil novou ocelovou lávku pro pěší a cyklisty přes frekventovanou Rokycanskou ulici. Přes 100 metrů dlouhá konstrukce nahradí starý a už zasypaný podchod, který byl podle místních nevzhledný a nevyhovující. Instalace lávky na čas částečně omezila dopravu na této důležité výpadovce směrem na Prahu. V Rusku od pátečního odpoledne do nedělního večera probíhají volby do státní dumy. Výsledek podle pozorovatelů nikdo vážně nespochybňuje, favoritem zůstává vládnoucí strana Jednotné Rusko, přesto komentátoři upozorňují, že sledovat průběh hlasování má smysl. Americké ministerstvo zahraničí schválilo možný prodej protivzdušných raketových systémů Ukrajině za částku přesahující 2,5 miliardy dolarů, v přepočtu zhruba 57 miliard korun. Obchodu musí ještě rozhodnout kongres, financovat by ho měla Ukrajina s pomocí evropských příspěvků a amerického grantového programu. A teď sport. Motocyklový jezdec Filip Salač ovládl kvalifikaci Velké ceny Rakouska ve třídě Moto 2 a do závodu vyjede z pole position po třetí v kariéře. Na trati Red Bull Ringu navíc vylepšil vlastní traťový rekord. Davis Cupové kvalifikaci mezi Českem a Spojenými státy je po prvním dni nerozhodně 1:1, Jakub Menšík podlehl Tienovi, zatímco Jiří Lehečka naopak porazil Sheltona. O postupu dnes rozhodne 4 hra. A na závěr dobrá zpráva z Zlínského kraje, titul vesnice roku 2026 získala obec Boršice. Porotu zaujalo aktivní zapojení místních do veřejného dění, udržování tradic i fungování folklorního souboru Pentla a dechové hudby Boršičanka. Podle člena hodnotící komise může být přístup Boršic inspirací pro celou Českou republiku. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 22 stupňů, v Brně polojasno a 23, Ostravě polojasno a 22. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. A jak se dnes jezdí? Na to se podíváme hned teď. Dopravní servis. Večerní silnice pod dohledem Bucifala, tak s dovolením. Na silnicích hlásíme hned několik nehod. V Praze v ulici Horoměřická došlo před chvílí k nehodě 2 osobních aut, doprava je svedena Kyvadlově jedním pruhem a na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Na dálnici D1, přesněji na D4 mezi 19. a 21. kilometrem ve směru na Prahu havarovalo osobní auto mimo vozovku, k nehodě míří záchranáři. V Praze evidujeme také nehody v ulici Rašova a v ulici Bělohorská, v obou případech se srazila 2 osobní auta. Na dálnici D10 mezi 60. a 60,6 km ve směru na Turnov stojí porouchané vozidlo a vzniká tam zdržení. Na dálnici D7 u 36. km ve směru na Chomutov leží na vozovce kus plechu, pozor na tuto překážku. Z dlouhodobějších omezení připomínáme opravu dělatačních závěrů na mostě dálnice D48 nad Třanovicemi ve směru na Český Těšín, práce mají trvat do konce září.
Na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně dál probíhá přestavba, řidiči by tam měli počítat s koloběhem front. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla večerní doprava. Bucifal vám přeje šťastnou cestu a příjemný večer.

0: Příběh dne.
1: Představte si říjen roku 1918. Hluboké lesy Argonne ve Francii a skupinu 600 amerických vojáků obklíčenou vlastní i nepřátelskou palbou. Takzvaný ztracený prapor byl odříznutý od zbytku armády a spojenecké dělostřelectvo je nevědomky ostřelovalo jako nepřátelské pozice. Vojáci vyslali několik poštovních holubů se vzkazem, ale němečtí odstřelovači je jednoho po druhém sestřelovali. Zbýval poslední pták, holubice jménem Cher Ami, což francouzsky znamená drahý příteli. Do malého pouzdra na její nožce vojáci vložili lístek s prosbou, ať dělostřelectvo okamžitě přestane střílet na vlastní pozice. Cher Ami vzlétla přímo do palby a během chvíle byla zasažena, ztratila oko a část nohy, přesto pokračovala v letu. Uletěla takřka 40 kilometrů za pouhých 25 minut a dorazila na velitelství se vzkazem visícím na zbytku poraněné nohy. Dělostřelba byla okamžitě zastavena a přeživších 194 mužů ztraceného praporu se tak dočkalo záchrany. Vojenští lékaři holubici ošetřili, dokonce jí vyrobili dřevěnou protézu nohy a stala se hrdinkou, o níž psali noviny po celém světě. Cher Ami dostala francouzské vyznamenání Croix de Guerre a po válce ji vycpanou umístili do Smithsonova institutu, kde je k vidění dodnes. Její příběh nám připomíná, že i ta nejmenší a nejzranitelnější bytost dokáže vykonat něco, co změní osudy stovek lidí, pokud jí dáme šanci doletět až do cíle.

0: Jet Radio.
1: Počasí. Krásný večer u Jet Radia. Od počasí zdraví Bucipal. Jestli plánujete zítřek, tohle se vám bude hodit. Aktuálně v Praze zataženo a 22 stupňů, v Brně polojasno a 22, Ostravě polojasno a 22. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 22 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pondělí bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. A výhled na další dny, úterý deštivo, teploty kolem 17, ve středu zataženo, teploty kolem 18, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 16, pátek zataženo, teploty kolem 17. A jak to vypadá na silnicích? Se dozvíte hned teď v dopravním servisu.
0: Jet Radio.
1: Dopravní servis. Večerní silnice pod dohledem Bucipala, tak s dovolením. Na silnicích hlásíme hned několik nehod. V Praze v ulici Horoměřická došlo před chvílí k nehodě dvou osobních aut, doprava je svedena Kyvadlově jedním pruhem a na místě zasahují složky integrovaného záchranného systému. Na dálnici D1, přesněji na D4 mezi 19. a 21. kilometrem ve směru na Prahu havarovalo osobní auto mimo vozovku, k nehodě míří záchranáři. V Praze evidujeme také nehody v ulici Rašova a v ulici Bělohorská, v obou případech se srazila dvě osobní auta. Na dálnici D10 mezi 60. a 60,6 kilometrem ve směru na Turnov stojí porouchané vozidlo a vzniká tam zdržení. Na dálnici D7 u 36. kilometru ve směru na Chomutov leží na vozovce kus plechu, pozor na tuto překážku. Z dlouhodobějších omezení připomínáme opravu dělatačních závěrů na mostě dálnice D48 nad Třanovicemi ve směru na Český Těšín, práce mají trvat do konce září. Na křižovatce dálnic D1 a D2 v Brně dál probíhá přestavba, řidiči by tam měli počítat s koloběhem front. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. To byla večerní doprava. Bucipal vám přeje šťastnou cestu a příjemný večer.

záchoda, v tvářích cech očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Dobrý podvečer z Czech Rádia, máme za 20 minut 7.
1: Vlastně ty tu do těch papírů koukáš, jako by ti tam spadla moucha.
0: Ale houby, jen mě uspává to zatažené nebe a 22 stupňů venku.
1: Tak zbystři. V Husicích u Prahy totiž zrovna opravili památník Josefa Lejdy a jeho dcery Aleny.
0: To je ten od Mikeše.
1: No jo.
0: A to dělali zadarmo.
1: Kraj za to dal necelých 18 milionů korun.
0: Cože? 18 milionů?
1: Náhodou předělali celou expozici a upravili i okolí domu, kde ten náš kreslíř žil.
0: To je hezké, ale 18 mega za opravený domek na vsi je podle mě přestřel.
1: To bych neřekl. Ana je národní poklad a jeho obrazy zná každý.
0: To nepopírám, ale takové prachy se dají využít daleko lépe.
1: Neuznáš prostě nic.
0: S tebou se stejně neschodnu. 7 hodin budou na Czech Rádiu zprávy, tak tam radši pošleme pořádnou nálož kytar.

0: Za necelou minutu máme 19. hodinu, no uteklo to, léto je za náma, no a co to znamená, když je sobota? Je tady sice spousta změn za posledních několik týdnů, no ale jedno se měnit nebude a to je to, že každou sobotu se vysílají živé písně. Na přání. Já jsem se na vás moc těšil. My za chviličku dáme prostor Bucifalovi a zprávám, ale hned po nich se budeme věnovat živému vysílání vašim vzkazům. Také vám řeknu spoustu novinek, které se za celé léto odbavily. No je to zkrátka dneska nabitý, že do té 21. hodiny máme hodně co dělat. No ale teď už tedy 19. hodina a Bucifal se zprávám.
1: Je 19 hodin. Dobrý večer s Čet rádiem. Jde Bucifal a mám pro vás přehled dnešního dění. To byste dnes neměli minout? Rusko hlasuje ve volbách do státní dumy, Spojené státy chystají rozsáhlou dodávku protivzdušných raket pro Ukrajinu a u letiště v saúdsko-arabském Riádu vypukl rozsáhlý požár. Pozdě dnes jeřáb osadil novou ocelovou lávku pro pěší a cyklisty přes frekventovanou Rokycanskou ulici. Přes 100 metrů dlouhá konstrukce nahradí starý a už zasypaný podchod, který byl podle místních nevzhledný a nevyhovující. Instalace lávky na čas částečně omezila dopravu na této důležité výpadovce směrem na Prahu. Občanští demokraté chtějí při projednávání státního rozpočtu ve sněmovně prosadit návrat tzv. Karenční doby, tedy zrušení nemocenské za první 3 dny nemoci. Předseda ODS Martin Kupka to řekl v televizní debatě s ministrem zahraničí a šéfem motoristů Petrem Macinkou, který uvedl, že při hlasování nebude proti. Americké ministerstvo zahraničí schválilo možný prodej protivzdušných raketových systémů Ukrajině za částku přesahující 2,5 miliardy dolarů, přepočtu zhruba 57 miliard korun. Obchodu musí ještě rozhodnout kongres, financovat by ho měla Ukrajina s pomocí evropských příspěvků a amerického grantového programu. V Rusku od pátečního odpoledne do nedělního večera probíhají volby do státní dumy. Výsledek podle pozorovatelů nikdo vážně nespochybňuje, favoritem zůstává vládnoucí strana Jednotné Rusko, přesto komentátoři upozorňují, že sledovat průběh hlasování má smysl. Okolí letiště v saúdsko-arabském Riádu vypukl požár doprovázený hustým černým kouřem, uvedli místní obyvatelé i agentura AFP. Podle reportéra hořela palivová nádrž patřící ropné společnosti Aramco a provoz na mezinárodním letišti byl výrazně narušen. Saúdsko-arabská vláda se k incidentu zatím oficiálně nevyjádřila. A teď sport. Motocyklový jezdec Filip Salač ovládl kvalifikaci velké ceny Rakouska ve třídě Moto 2 a do závodu vyjede z pole position po třetí v kariéře. Na trati Red Bull Ringu navíc vylepšil vlastní traťový rekord. Davis Cupové kvalifikaci mezi Českem a Spojenými státy je po prvním dni nerozhodně 1:1, Jakub Menšík podlehl Tienovi, zatímco Jiří Lehečka naopak porazil Sheltona. O postupu dnes rozhodne 4. A na závěr dobrá zpráva z Zlínského kraje, titul vesnice roku 2026 získala obec Boršice. Porotu zaujalo aktivní zapojení místních do veřejného dění, udržování tradic i fungování folklorního souboru Pentla a dechové hudby Boršičanka. Podle člena hodnotící komise může být přístup Boršic inspirací pro celou Českou republiku. Počasí. Aktuálně v Praze zataženo a 22 stupňů, v Brně polojasno a 22, Ostravě jasno a 21. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí a rovnou se podíváme na silnice. Dopravní servis. Bucifal hlásí, jak vypadá večerní provoz. Ulici Chodovská v Praze došlo před chvílí k nehodě dvou osobních vozidel. Ulici Hostivařská na křižovatce se Švehlovou ulicí se před chvílí stala nehoda osobního vozidla a motocyklu, provoz je v místě omezený. Ulici Cvičebná v Praze havarovala před hodinou dvě osobní vozidla. Také v ulici Ibsenova v Praze se před hodinou střetla dvě osobní auta. Na dálnici D48 mezi 64. a 69. kilometrem ve směru na Český Těšín probíhá oprava dělatačních závěrů mostu u Třanovic, omezení potrvá do konce září. V Brně na křížení dálnic D1 a D2 pokračuje přestavba křižovatky, u sjezdu na Brno centrum ve směru na Prahu se tvoří kolony, omezení má trvat do 20. října. Dálnice jsou jinak sjízdné bez omezení. Večerní doprava končí. Bucifal jde na kafe a vám přeje bezpečnou cestu.

Tak, dobrý večer, milí posluchači ČT Rádia, 19 hodin a 5 minut nebo 5 a půl, chcete-li to přesně. No a protože je sobota, léto je za náma, letní pauza taky utekla tady velice rychle, i když se mi po vás stýskalo, tak léto bych bral ještě jednou, ale věřím, že asi i vy všichni. No a konečně je to ale tady, tak pauza za náma, před náma jsou zase pravidelné soboty, vždycky v sobotu 19 až 21 hodin, to bude ten čas, který patří vám k živému vysílání, písničkám na přání, dělání radosti a tak dále a tak dále. Dneska vám taky řeknu spoustu novinek, které se připravily. Samozřejmě vy, co posloucháte pravidelně, tak už to dobře víte a máte to naposlouchané, ať už jsou to nové zprávy, jejich styl a tak dále. My si řekneme nějaké možná podrobnosti, co bych tady zmínil jako možná první tak novinka. Je to tak, je to vlastně dvojka, Bucifala Vlasta spolu pohromadě a možná jste si přes den právě všimli, že už tu nemluví jenom jeden hlas. Bucifal dostal partiačku Vlastu a od rána do večera si spolu povídají o filmech, muzice, zajímavých místech, o tom, kdo dnes slaví, každou hodinu prostě něco jiného a ti dva se občas i pohádají. Tak, když jsem je slyšel poprvé chvíli, jsem nevěděl, kdo tady vlastně moderuje. No ale tak to je jedna z prvních novinek a za chvilku se dostaneme zase na další. Ale to zase až v dalších vstupech. Teď už se budeme podívat na vaše vzkazy. Tak pojďme na to. Mám tady nějaké vzkazy, které byly ještě vlastně v září na začátku. Konkrétně mi tam udělal radost Vine 1985, který napsal: zdravím, koukám, že rádio hezky ožilo a zdá se mi, že i kvalita zvuku je o hodně lepší. Už se těším na písničky na přání. Tak já děkuju, Martine, to opravdu potěší, takováhle zpětná vazba. A možná budu rád, když kromě přáníček napíšete také i to, jak vnímáte nové vysílání, nový podkresy, znělky, protože máme i jingly nový, úplně všechno vlastně se změnilo. Nezůstal kámen na kameni, máme také novou technologii, proto i Martin zavnímal, že ten poslech nebo ta kvalita zvuku je o hodně lepší. A ano, je to tak. No, ale k tomu se dostaneme možná potom později. Pojďme už na vaše vzkazy, které tu jsou. Monča 82 píše: ahoj Honzo, už se těším na sobotu. Poprosím dopředu rock set Joyride pro všechny, co poslouchají. Díky. Tak vůbec nemáš za co. Potěšilo mě to přáníčkou s takovým předstihem, takže jsem ho zařadil a věřím, že Monča poslouchá, třeba nám pak napíše. A také píše Funko 6. Dobrý večer Honzo, chtěl bych sem poprosit píseň od Terzy Kendlové Schody z nebe. Děkuji. Vůbec nemáš za co. Také zarazuju, zahraju. No a vy ostatní pište anebo volejte na telefon sem ke mně do studia 792 320 300. Volat můžete klasický běžný hovor nebo přes WhatsApp, chcete-li, je to jenom na vás. Využít samozřejmě můžete. No a nebo psát na stránce rádia, takový ten dobrý barevný vzkazník, který je taky vlastně v podstatě inovovaný, sice už nějakou chvíli, ale přece jenom je. No a my se zase za chvíli podíváme na další vaše vzkazy a mrkneme zase na další novinky a řekneme si nějaké další detaily, co vás vlastně v rádiu všechno čeká, co je nově a jak to třeba vznikalo, i to si možná povíme. Tak a teď už jdeme na to. Rockset a také Tereza Kendlová, to je to, čím zahrujeme hudebně tuhle tu hodinku, tak já už vám přeji krásný a ničím nerušený poslech a pohodu s ČT Rádiem.

0: 17 minut po 19. hodině posloucháte Čet Radio, živé vysílání, které se po prázdninách konečně zase vrátilo v plné síle, také samozřejmě v novém odbavovacím systému, v novém prostředí a tak dále a tak dále. Ale k tomu si zase řekneme teďka jednu z novinek. V minulém vstupu jsem mluvil o dvojce Buci Fals Vlastou. No a teď se podíváme na druhé novinky, a to je třeba dopravní servis, který jsme nikdy předtím v rádiu neměli z jednoho prostého důvodu. Jednak jsme na to neměli licenci, a jednak taky nebyl, kdo by to dělal. No ale teď máme právě už, kdo by to dělal, a máme i dobré zdroje. Ráno a dopoledne samozřejmě ve špičce máme ke zprávám i dopravu. To jste si asi všimli, vy co si rádio pouštíte pravidelně. No a není to jen tak, že bychom si ty data někde vymýšleli nebo tahali z paty, jak se říká, ale bereme živá data, a to přímo od silničářů. Takže když je třeba na D1 kolona, dozvíte se to u nás dřív, než v ní stojíte. No a v neděli a v sobotu tak to vysíláme hlavně ráno, a to pro výletníky, a odpoledne pro návraty domů. No a přes týden, jak jsem říkal, po celý den. No a také zprávy. Každou hodinu, 24 hodin denně, to ale znáte i z minulosti. Ovšem rozdíl teď je v tom, že ty zprávy už nemusí namlouvat nějaký člověk, který si k tomu našel čas třeba jednou za den. A co si budem říkat, ono se nám občas stalo, a to i při počasí, že se na to buď zapomnělo, nebo se to technicky nepovedlo nahrát. A ve vysílání tak zůstaly třeba 2-3 dny úplně stejné, staré, pochopitelně a nedávající smysl. Tak to už je také minulostí. Teď už zprávy jedou pořád. V podstatě čerstvé, hledá se to na zdrojích, střídají se dokonce i směny Buci, Fal, Vlasta. No a ten třetí hlas ráno, nebo hlavně ráno, od té 5. do 9. v pracovní dny jsem já. No ne, nevstávám ve 4, nebojte. Je to moje digitální dvojče, které zprávy čte za mě. No a schválně, poznal to někdo? Jestli jste slyšeli v týdnu, anebo i dneska po ránu zprávy na rádiu, poznal někdo, že to je nějak jinak? Že to je třeba můj, nebo prostě jste si mysleli, že jsem to já? To by mě taky zajímalo. Klidně napište do vzkazníku vaše pocity z toho. No a klidně můžete hádat. Jo, kdy jsem to byl já, kdy to byl stroj, nebo můj dobrý klon, dejme tomu. Takže klidně jsem zvědavý na vaše zpětné vazby, a no a teďka půjdeme zase do vzkazů. Podíváme se, co budeme hrát a komu to bude. Vine 1985 napsal: ahoj do rádia, chtěl bych poprosit o píseň Mira i tenkrát, díky, Marťas. Vůbec nemáš za co, zahraju. Také Lovely Dream píše: a teď ta Jarča z jednotky, ale hezký večer přeju všem posluchačům, mi to by Honzo. Vítej zpět po krásném létu, a pro tebe jednu od Valda Gang, lásko má. Já stůnu, díky. Já i také děkuju. Tak moc pěkná skladba, která se mi líbí, a samozřejmě ji velice rád zahraju. No, tak jdeme na to. Jdeme si zahrát písničky a potom zase jdeme na další vaše vzkazy a zase si řekneme něco dál k novinkám. A klidně pište i nějaké ty vaše zpětné vazby nebo postřehy. Zajímá mě váš názor. Tak pohodovej poslech přeju.
1: Raz, dva, tři, teď! Raz, dva, tři, teď! Raz, dva, tři, teď!

0: 25 minut po 19. hodině posloucháte Čet Radio, živé vysílání písničky na přání, no a mrkneme se zase na další vaše vzkazy a také za chvilku na počasí. No ale teď pojďme ještě, co nás vlastně odlišuje od internetových rádií. No rádií, co hrají muziku, jsou stovky. Rádio, kde vám v sobotu večer zahraje živý člověk to, co jste si napsali, to už tolik není. Vzkazník najdete samozřejmě na webu našeho rádia chatradio.cz přímo na hlavní stránce. No a přání můžete posílat možná třeba i ve čtvrtek, v pátek, v sobotu ho potom prostě vezmu. No a také apku pro Android plus uspávač, aktualizace. Tak to mě ještě napadlo vám zmínit, protože samozřejmě já třeba taky usínám u rádia, což o to, nebo někdy u televize, ale samozřejmě naše aplikace pro mobily, pro Androidy, nebo i normálně na webu, pokud nemáte aplikaci, tak když si spustíte rádio, má tam a je to v telefonu, tak on tam má funkci, takový budík, jako uspávač. A vy si tam můžete nastavit, že to má usnout nebo stichnout třeba za 15 minut, za 30 a tak dál, jde to tam krásně naklikat, tak tohle funguje pro usínače a já to mám třeba taky rád. Tak to je taky další taková novinka, která je zase trošku víc vidět a je na osahání na stránkách alebo v aplikaci rádia. No a teď už pojďme na vzkazy. No a za chvilku také počasí. Tak pojďme se podívat, co budeme hrát teď a komu to poletí. Máme tady připraveno Tezit 15 psal. Ahoj, hezký večer Honzo. Prosím zahrát pro Evičku a Ivetku a pro tebe něco pěkného. No dobře, tak jo, něco jsem vybral. Také Vine 1985 píše, ještě bych poprosil pro Tezit 15 nějakou píseň od skupiny Harley. Výběr nechám na tobě, děkuji. Vůbec nemáš za co, vybral jsem. Tak samozřejmě dáme teďka teda písničku, kterou jsem vybral jako hezkou od Kamila Střihavky. Mám velmi rád tu skladbu. Potom dáme počasí a potom také to Harley zahrajeme hned po něm. Tak jdeme na to a pohodový poslech vám přeji s Čet rádiem.
1: Když se snaží déšť, s tmou se křížím,

0: počasí.
1: Třicet jedna minut po 19. hodině posloucháte Čet Rádio, živé vysílání a písničky na přání, tak pojďme mrknout také na počasí, protože máme půl, tak pojďme na to. Co nás čeká v noci? Bude oblačno až polojasno, myslím jo, bude přechodně i skoro jasno a výjimečně se vytvoří mlhy, hlavně na Hutisku. Nejnižší noční teploty 14 až 10 při uklidnění větru okolo 8 stupňů, v 1000 metrech na horách bude okolo 10. Foukat bude jenom klidný, proměnlivý vítr o rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Jaká bude neděle? Bude oblačno, zejména pak na jihu a východě území bude i polojasno a během dne čekáme od severozápadu přechodně také zataženo. Zejména odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky, večer bude od severozápadu srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší jenom na Hutisku ne. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti okolo 24, v 1000 metrech na horách kolem 13, v Beskydech 17 stupni. No a pojďme na pondělí. To bude chladno, větrno a přehánky. Na Hutisku možná i sníh. Zpočátku bude jasno až polojasno, během dne proměnlivá převážně velká oblačnost a v severovýchodní polovině území místy jinde ojediněle s přehánkami. Nejnižší noční teploty 12 až 8 při slabším větru okolo 6 stupňů, nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů. No a v dalších dnech nic moc, teploty se budou hýbat v maximech kolem 17, ve středu okolo 19, ve čtvrtek 18 stupňů. Tak no jo, no, ty tepla už jsou fakt za náma, ale to léto, co říkáte, to bylo přece jenom nádherný. Tak tolik počasí a teď už po počasí a teď už Harley a svařák, to si dáme na zahřátí, když se má ochladit.

Tak výborně. 19 hodin 38 minut posloucháte živé vysílání Čet Rádia Písničky na přání a tak pojďme mrknout zase na to, co dalšího máme za novinky. Tak možná jste si všimli, ať už na stránce rádia v programu, kde je to i napsané, ale samozřejmě hlavně také poslechem, že dneska už večery na rádiu mají téma. Každý všední večer od 20. do 22. hodiny jiná dekáda. Pondělí a čtvrtek se věnujeme 90. V úterý se věnujeme 2000, ve středu 80, no a v pátek rokotéka. Sobota je živák, to je jasný, tak to je pravidelný, no a v neděli večera každou noc také české a slovenské hity. Tak, tolik náš program. No a samozřejmě připomínám, že každé ráno v pracovní dny od 5. do 9. no a o víkendu od 6. do 9. vysíláme ráno na Čet Rádiu. No a je tam tedy Vlasta s Bucifalem, glosují tam, vypráví tam a samozřejmě nechybí plný zpravodajský servis. Tak to kdybyste se nás chtěli pustit i ráno ke vstávání, no a teď už pojďme na další vaše vzkazy, které tu čekají. Tak pojďme na to. Co budeme hrát? Rainbow 8 píše. Dobrý večer všem, prosím, pro lovely od Pavla Bobka, z nebe padá ranní déšť, díky. Tak vůbec nemáš za co, věřím, že potěší. No a Tezit 15 píše. Ahoj, pěkný večer, chtěl by sem něco zahrát pro Martina, Jirku, něco od Landy. Dobře, tak jo, dáme i Landu. Tak tolik vzkazy a teď už jdeme k muzice. Pohodový poslech a hlavně také pěkný večer s Čet Rádiem. Vám přeje Honza.

47 minut po 19. hodině posloucháte Čet Rádio, živé vysílání a také písničky na přání. Pojďme tedy mrknout na další vaše vzkazy. Lovely Dream píše, děkuju Rainbow 8 za písničku a prosím, zahraj mu od Lou Reed, díky. Tak vůbec nemáš za co, zahraju. A také Tezit 15 napsal, ahoj, pěkný večer Honzo, něco pro detektivkáře, děkuji Honzo. Vůbec nemáš za co, tak věřím, že potěší trošku taková modernější písnička. Věřím, že udělá radost. No a vy ostatní klidně pište další vaše vzkazy, stránka rádia chatradio.cz nebo chatradio.cz, případně mobilní apka, nebo také můžete zavolat na 792 323 100. Tak jo, hudbu máme přečtenou, odbavenou. No a tak si to prostě půjdeme trošku zahrát, co vy na to. Tak jdeme, pohodový poslech přeju.

Tak ten čas nám ale neuvěřitelně rychle letí. Máme 3 minuty do 20. hodiny, stihneme tak jeden zkaz, tak pojďme honem na to. Tak, co budeme hrát teď? Funko 6 napsal. Chtěl bych poprosit, pokud je to možné, od Kolárovce Anka, pěkný večer. Je to možné, mám to připravené, jdeme si to zahrát. No a další vzkazy zase v další hodince.

0: 20. hodina je tady, tak je připravený Bucan s čerstvýma zprávama, tak mu předám na chviličku slovo, ale hned, jak nám řekne to, co potřebuje, tak jsem tady zpátky a vplujeme do další hodinky písniček na přání. Tak jdeme na to, zprávy s Bucifalem jsou tady.
1: Je 20 hodin. Dobrý večer, vážení posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Bucifal a začínají večerní zprávy. Zde je přehled toho nejdůležitějšího. Trump zakázal třem americkým médiím vstup do Bílého domu, Němci si před nedělními volbami připomínají rasové nepokoje v Rostocku a premiér Babiš znovu otevírá téma společné evropské protiraketové obrany. Premiér Andrej Babiš znovu připomněl svou myšlenku společného evropského projektu protiraketové obrany nazvaného Europatriot. Vojenský expert Jiří Šedivý ale upozorňuje, že nejde o žádnou úplnou novinku a že Evropa už dnes umí sestřelovat rakety v nižších výškách. V těch vyšších se však kontinent dosud spoléhal především na podporu Spojených států. Americký prezident Donald Trump v pátek večer oznámil, že s okamžitou platností ruší akreditace stanicím CNN a MSNBC a serveru Politico. V sobotu proto policie jejich novinářům zabránila vstoupit do areálu Bílého domu. Všechna tři média se za své redaktory postavila a slíbila, že ve své práci budou pokračovat dál. Německo se chystá na nedělní zemské volby v Mecklenburgsku předním Pomořansku a pozornost se znovu upírá k rostocké čtvrti Lichtenhagen. Právě tam před více než 30 lety propukly největší rasové nepokoje v poválečném Německu, kdy rozvášněný dav zapálil dům plný cizinců a jen náhodou nedošlo k tragédii. Podle pozorovatelů dnes v regionu znovu sílí nevraživost vůči přistěhovalcům. Obci Hrušky na Brněnsku dnes dopoledne vypukl požár rodinného domu, při kterém zemřela jedna žena. Sousedovi, který se jí pokusil zachránit, se to bohužel nepodařilo. Jenž v domě bydlal, skončil s popáleninami v nemocnici a příčinu požáru teď zjišťují vyšetřovatelé. A teď sport. Čeští tenisté Adam Pavlásek s Patrikem Ricklem nevyužili hned 4 mečboly a nakonec ve čtyřhře Davisova poháru podlehli americké dvojici Harrison Krajicek. Česko tak z USA v boji o čtvrtfinále prohrává na zápasy 1-2. Hokejisté Plzně zatím vedou v extralize na ledě Třince, přestože v minulé sezóně tam pravidelně prohrávali. Utkání živě přenáší Radiožurnál Sport. A na závěr dobrá zpráva z Moravy, titul vesnice roku 2026 získali Boršice na Uherskohradišťsku. Porotu zaujal bohatý spolkový život, folklorní tradice i péče o mladé lidi a školní stravování, obec více než 2000 obyvateli tak předstihla finalisty z Pardubického a Plzeňského kraje. Počasí. Aktuálně máme zataženo v Praze 21 stupňů, v Brně 20 a v Ostravě 19. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik počasí. Bucifal vám přeje klidný večer s Čet rádiem.

20 hodin a 5 minut máme po zprávách. Bucan šel na kafe určitě, no a my se můžeme věnovat dál našemu programu. A v sobotu večer k tomu patří prostě živé vysílání a písničky na přání. Tak jsem rád, že jste vydrželi. A teď zase ještě, než půjdeme k přáníčkům a než pustíme písničky, tak zase se vrátíme k nějakým těm novinkám. No a to, co vlastně nám v létě komplikovalo trošku život. My jsme to vlastně celé museli předělávat. Jo? Rádio má nový zvuk, přes leto jsme rádiu ušili kompletně nový kabát, nové znělky, nové džingly, zpívané přímo na míru a tak dále. Upravovali jsme web a vlastně celé schéma vysílací, no ale hlavně odbavovací systém a streamovací systém. To je právě to, jak někteří zavnímali jste, že ten zvuk je čistší, lepší. Samozřejmě nám to přineslo spoustu vylepšení a měnové prostředí, ve kterém odbavují vysílání. Tentokrát už jsme nic nikde nekupovali, jako v minulosti. Prostě jsme se vydali vlastní cestou a přímo jsem vlastně naprogramoval kompletně celé odbavovací studio pro to rádio na míru, postavené prostě našim potřebám a nejsme omezováni nějakým velkým výrobcem a dodavatelem. Každopádně, co to obnášelo? Vy moc dobře víte, někteří jste z toho byli nešťastní a podobně a samozřejmě věřte, že i já, že tomu prostě předcházelo, nebo že to obnášelo spoustu výpadků, restartů, pořád dokola. Nemůžu říct ani, že jich byly desítky, protože bych kecal, bylo jich víc, tak vím to, ale bohužel nešlo to jinak, muselo se to prostě postavit na produkčním prostředí a vlastně nové studio vedle toho starého za pochodu. No a aby se to mohlo prolínat a zkoušet a podobně, tak se to muselo prostě dělat na ostro. Bez zkoušek, v podstatě bez nějakého testu, i když nějaké malé předcházely, ale nejlepším testem je prostě vždycky produkce. Takže já jsem chtěl i tímto poděkovat vám všem, kteří jste vydrželi, že jste to rádio pouštěli opakovaně. Bylo to vidět, že jste se někteří snažili i během toho výpadku se dobouchat prostě a pustit ten player, ačkoliv to nešlo, ale já vám za to moc děkuju, za tu věrnost a hlavně za to, jak jste byli trpěliví během těch neustálých výpadků, které přes celé to léto opravdu byly. Tak, dost už keců tady o tom. Tak, novinky jsme vyčerpali. Určitě se zase něčemu budeme věnovat i v příštím vysílání a teď slibuju, že do té 9. hodiny už jedeme čistě, jenom vaše přání a pojďme rovnou na ně. Rainbow 8 píše, ještě bych poprosil pro místnost pohodové posezení s přáteli od Rolling Stones, díky, OK, nemáš za co, zahraju. A také Vicky píše, hezký večer, poprosím o zahrání písničky od Elánu Bosorka pro lidičky do místnosti u zlobivého čertíka. No tak zlobiví čertíci, dobře, píšu to tam nebo posílám to tam. Tak, no a potom mrkneme zase na další vaše vzkazy. Tak teď už pojďme k té muzice Rolling Stones, také Elan, to je to, co budeme hrát právě teď, 8 minut po 20. hodině. A já vám přeji pohodový poslech, jak jinak než s Chat Rádiem.

16 minut po 20. hodině posloucháte Čet Radio a živé písničky na přání a pojďme mrknout tedy na další vaše vzkazy. Kdo pak je na řadě teď, píše nám Lovely Dream. Prosím ještě pro všechny, kdo poslouchají zahry od Lordi Hard Rock Halleluja, díky, tak vůbec nemáš za co. No a jdeme dál na další vzkaz. Funko 6 píše, chtěl bych zahrát hlavně pro Honzu a pro všechny od Čechomoru Proměny. Tak já ti děkuju, určitě také zahraju. Tak vzkazy jsou přečtené, další dáme zase za chviličku. Vy už teď můžete psát znovu na buď chatradio.cz nebo mobilní apka, pokud ji používáte v Android telefonech. Každopádně, kdo byste chtěl, můžete napsat i e-mail na info@chatradio.cz nebo zavolat sem ke mně do vysílání na 792 323 100. Tak teď už jdeme k muzice. Lordi a také Čechomor, to je to, co budeme hrát právě teď, 17 minut po 20. hodině.

25 minut po 20. hodině posloucháte Čet Radio, živé vysílání písničky na přání. Mám radost, že dneska docela píšete, je vás i hodně napříjmu, tak to je skvělý. Je vás kolem 50, tak to je teda jako fakt síla. Tak doufám, že někdo třeba i zavoláte. Nestýjte se, však a nekoušu. 792 323 100 je telefon sem ke mně, no a nebo můžeme jít do vzkazů, což uděláme právě teď. Pojďme na to, kdo píše. Vicky. Krásný večer, Honzo. Mohu poprosit ještě o písničku. Bylo by to pro všechny zamilované od Lionela Richie. Děkuji a přeji všem hezký večer. Jasně, že můžeš. Každý z vás můžete napsat, kolikrát jenom chcete. Jo, není to omezené. Takže klidně napiš znovu. No a určitě rád zahraju. A také Rainbow 8 píše. Prosím pro Lovely od Mňága až Djorb, písnička pro tebe, díky. Vůbec nemáš za co. Samozřejmě zahraju. Mezi Lionelem Richiem a Mňágou až Djorbem dáme také počasí, protože čas si to vyžaduje. No tak jdem si to zahrát všechno, řekneme si, jak bude zítra a na začátku týdne. No a potom půjdeme zase na další vaše vzkazy. Tak pohodový poslech.

30 minut po 20. hodině posloucháte Čet Radio živé vysílání písničky na přání a teď je tady také předpověď počasí, tak pojďme na to. V noci bude oblačno až polojasno, přechodně také skoro jasno a výjimečně se vytvoří mlhy, no na útisku 100%. Nejnižší noční teploty 14 až 10 při uklidnění větru okolo 8 v 1000 metrech na horách kolem 10 stupňů. Na útisku minus 5. No a foukat bude jenom proměnlivý místy jihozápadní vítr do 5 metrů za sekundu. Na útisku 50. Pojďme dál, tlaková tendence, setrvalý stav nebo slabý vzestup a dostolové podmínky budou místy mírně nepříznivé na útisku. To nemá stupnici. Pojďme na neděli. V neděli bude oblačno, zejména na jihu a východě území také polojasno. Během dne čekáme od severozápadu přechodně až zataženo a zejména odpoledne a večer se postupně na většině území vyskytne déšť nebo přehánky na útisku průtrže. Večer pak bude od severozápadu srážek a oblačnosti ubývat, jenom na útisku ne. Nejvyšší denní teploty 17 až 22 stupňů na jihu a východě při déle trvající zmenšené oblačnosti kolem 24 stupňů v 1000 metrech na horách kolem 13, v Beskydech i 17 stupňů. Pojďme na pondělí, to bude chladno, větrno a také přehánky, zpočátku bude totiž jasno až polojasno, během dne pak proměnlivá převážně velká oblačnost a v severovýchodní polovině území místy, jinde jen ojediněle s přehánkami. Nejnižší noční teploty 12 až 8 při slabším větru jenom 6 stupňů, no i to říkám, na útisku mínus 6. Nejvyšší denní teploty 13 až 18, no a v úterý tak to bude velmi podobné, nejnižší noční teploty 10 až 6, nejvyšší denní 12 až 17, jinak bude polojasno, ojediněle na severu a severovýchodě také místy přehánky a hlavně na horách. Během odpoledne a večera v Čechách srážky od západu ustanou a oblačnosti bude ubývat, jenom na útisku ne. Zbytek týdne vypadá velmi podobně. No tak tolik počasí a teď už se jdeme věnovat zase hudbě, tak pohodový poslech přeju.

38 minut po 20. hodině, no a tohleto přáníčko mi trošku uteklo dřív, než jsem ho přečet, ale už jsem to nechal dohrát, jinak to bylo od Funko 6. Dobrý večer, chtěl bych zahrát něco tvrdšího od Sabaton pro ty, co to poslouchají. Tak písnička už hrála, tak jenom pro pořádek se mi dočet, tak věřím, že udělala radost a pojďme na další vzkaz. Lovely Dream psala pro Rainbow 8, prosím ještě zahraj od Traktor, lásko žroutí, díky. Tak vůbec nemáš zač, tak to tam pouštím. No a vy ostatní ještě máme pár minut, tak můžete psát poslední vaše vzkazy, případně kdo byste chtěli přece jenom zavolat, tak můžete ještě volat na 792 323 100, anebo pište vaše poslední přání dnešního večera, a to na chatradio.cz nebo také aplikace v Android telefonech, pokud máte nainstalováno, případně také e-mail info@chatradio.cz. No a teď už jdeme na to, Traktor a Lásko žrouti právě teď na Chat Radio.

tma, světla přede mnou a víčka těžký jak kanálový dekly. Z rebráků Roger uspává mě svou.

0: Tak jdeme dál, 46 minut po 20. hodině, posloucháte Čet Radio, ještě stále písničky na přání a pojďme tedy na další vaše vzkazy. Vicky píše, prosím o Štěpána Kozuba, Jiřího Krhuta, někdy se bojím, děkuji. Tak vůbec nemáš za co, zahraju. Také Rainbow 8 píše, prosím pro Tezit 15 od Deed Kennedys, díky. Vůbec není zač. Tak mám to připravené, jdeme si to zahrát a za pár minut už odbavíme poslední vaše vzkazy. Tak pohodlej poslech.
1: Někdy se bojím, že nebudu bulet, až bože zjistím, že svět ztratil kule. A někdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý. A někdy se bojím průvanu z dveří, že až se zavřou, nebudu věřit. A někdy se bojím o svoje tělo.

Někdy se bojím o kamarády, že se jich zřekneš, budeš stát zády. A někdy se bojím, že přijdou fámy. A někdy se bojím,

Někdy se bojím o všechny básně a tak nějak to cítím a nevím proč vlastně. Někdy se bojím a nesnáším pózu. Někdy se bojím o selský rozum a někdy se bojím srdcí, co zebou. Někdy se bojím, že nepohnu s tebou. A nejvíc se bojím, nejvíc mě děsí, že se

0: That was pretty good. Okay, enough Rawhide.
1: Pět minut do 21. hodiny a ten čas šíleně utekl. To první vysílání po letní pauze je za náma. Já samozřejmě odbavím zbytek vzkazů, které tu jsou. Máme tu celkem 4 přáníčka, tak všechny určitě zahrajeme. Mezi nimi budou tedy zprávy v 21. hodin, ale po nich ty přáníčka.

Přeju vám pohodový zbytek sobotního večera. Hezky se bavte, zůstaňte s rádiem. Program je naplněn dál, spousta skvělé muziky. Za chvilku zprávy v 21, po nich tedy i zbytek těch přáníček, které jsem přečetl, tak ty se určitě zahrají. No a zítra, kdybyste chtěli večer poslouchat, tak československy hrajeme od 18. hodiny, tuším, nebo od 20. až do rána. No a v pondělí a čtvrtek 90. v ty další dny zase další tematické večery na programu. Na stránce rádia nebo v aplikaci najdete detail a budu se na vás těšit zase příští sobotu od 19 hodin tady u písniček na přání. Do té doby se mějte krásně, ať se vám daří a zítra krásnou neděli. Pohodový večer a dobrou noc. Ahoj.

Je 21 hodin. Dobrý večer a vítejte u zpráv Čet rádia. Provází vás Bucifal. O čem se dnes mluví? Trump zakázal třem americkým médiím vstup do Bílého domu, Němci si před nedělními volbami připomínají rasové nepokoje v Rostocku a premiér Babiš znovu otevírá téma společné evropské protiraketové obrany. Americký prezident Donald Trump v pátek večer oznámil, že s okamžitou platností ruší akreditace stanicím CNN a MSNBC a serveru Politico. V sobotu proto policie jejich novinářům zabránila vstoupit do areálu Bílého domu. Všechna tři média se za své redaktory postavila a slíbila, že ve své práci budou pokračovat dál. Obci Hruš

Kdy na Brněnsku dnes dopoledne vypukl požár rodinného domu, při kterém zemřela jedna žena. Sousedovi, který se jí pokusil zachránit, se to bohužel nepodařilo. Jenž v domě bydlal, skončil s popáleninami v nemocnici a příčinu požáru teď zjišťují vyšetřovatelé. Německo se chystá na nedělní zemské volby v Mecklenburgsku předním Pomořansku a pozornost se znovu upírá k rostocké čtvrti Lichtenhagen. Právě tam před více než 30 lety propukly největší rasové nepokoje v poválečném Německu, kdy rozvášněný dav zapálil dům plný cizinců a jen náhodou nedošlo k tragédii. Podle pozorovatelů dnes v regionu znovu sílí nevraživost vůči přistěhovalcům. Premiér Andrej Babiš znovu připomněl svou myšlenku společného evropského projektu protiraketové obrany nazvaného Europatriot. Vojenský expert Jiří Šedivý ale upozorňuje, že nejde o žádnou úplnou novinku a že Evropa už dnes umí sestřelovat rakety v nižších výškách. V těch vyšších se však kontinent dosud spoléhal především na podporu Spojených států. A teď sport. Čeští tenisté Adam Pavlásek s Patrikem Riklem nevyužili hned 4 mečboly a nakonec ve čtyřhře Davisova poháru podlehli americké dvojici Harris Krajicek. Česko tak z USA v boji o čtvrtfinále prohrává na zápasy 1:2. Hokejisté Plzně zatím vedou v extralize na ledě Třince, přestože v minulé sezóně tam pravidelně prohrávali. Utkání živě přenáší Radiožurnál Sport. A na závěr dobrá zpráva z Moravy, titul vesnice roku 2026 získali Boršice na Uherskohradišťsku. Porotu zaujal bohatý spolkový život, folklorní tradice i péče o mladé lidi a školní stravování, obec více než 2000 obyvateli tak předstihla finalisty z Pardubického a Plzeňského kraje. Počasí. Aktuálně v Praze polojasno a 20 stupňů, v Brně polojasno a 18, v Ostravě zataženo a 18. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Poukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Počasí máme za sebou. Lucifal se loučí, Čet Rádio hraje dál do noci.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

0: Pranostika.
1: Zítřejší neděli 20. září se nenašla žádná pranostika vázaná přímo na toto datum. A tak sáhneme po jedné obecné podzimní moudrosti, která praví, že táhnou-li divoké husy vysoko po obloze, bude ještě pěkně, letí-li však nízko, blíží se tuhá zima, tedy taková letecká předpověď našich předků. Zítřejší obloha ale žádné vysoké lety nedovolí, protože se schová za deštivými mraky a srážky jsou téměř jisté, se 74 až 78% pravděpodobnosti. Teploty se budou pohybovat od 15 do 24 stupňů, takže se spíš než na husí formace budeme dívat na deštník u dveří. Naše babičky by asi řekly, že husy dnes zůstanou raději doma na dvorku, a měly by pravdu. Přeji vám tedy klidný večer bez zbytečného mokra a zítra hodně trpělivosti s deštěm. Krásné sny přeje Vlasta.

Počasí. Příjemný večer u Čet rádia. Bucefal je tu s předpovědí na noc i na zítřek. Aktuálně v Praze polojasno a 19 stupňů, Brně polojasno a 18, Ostravě zataženo a 17. V noci bude zataženo a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pondělí bude zataženo, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. A výhled na další dny, úterý deštivo, teploty kolem 17, ve středu zataženo, teploty kolem 18, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 16, v pátek zataženo, teploty kolem 17. To je z počasí všechno. Klidný večer a pohodu s Čet rádiem vám přeje Bucefal.

0: je 22 hodin.
1: Dobrý večer s Četrádiem. U mikrofonu Vlasta, den končí a já mám pro vás jeho shrnutí. Ve zprávách dnes. Trump zakázal třem americkým médiím vstup do Bílého domu, Němci si před nedělními volbami připomínají rasové nepokoje v Rostocku a premiér Babiš znovu otevírá téma společné evropské protiraketové obrany. Premiér Andrej Babiš znovu připomněl svou myšlenku společného evropského projektu protiraketové obrany nazvaného Europatriot. Vojenský expert Jiří Šedivý ale upozorňuje, že nejde o žádnou úplnou novinku a že Evropa už dnes umí sestřelovat rakety v nižších výškách. V těch vyšších se však kontinent dosud spoléhal především na podporu Spojených států. Americký prezident Donald Trump v pátek večer oznámil, že s okamžitou platností ruší akreditace stanicím CNN, MSNBC a serveru Politico. V sobotu proto policie jejich novinářům zabránila vstoupit do areálu Bílého domu. Všechna tři média se za své redaktory postavila a slíbila, že ve své práci budou pokračovat dál. Německo se chystá na nedělní zemské volby v Mecklenburgsku předním Pomořansku a pozornost se znovu upírá k rostocké čtvrti Lichtenhagen.

0: Právě tam před více než 30 lety propukly největší rasové nepokoje v poválečném Německu, kdy rozvášněný dav zapálil dům plný cizinců a jen náhodou nedošlo k tragédii. Podle pozorovatelů dnes v regionu znovu sílí nevraživost vůči přistěhovalcům. V obci Hrušky na Brněnsku dnes dopoledne vypukl požár rodinného domu, při kterém zemřela jedna žena. Sousedovi, který se ji pokusil zachránit, se to bohužel nepodařilo. Muž, jenž v domě bydlel, skončil s popáleninami v nemocnici a příčinu požáru teď zjišťují vyšetřovatelé. A teď sport. Čeští tenisté Adam Pavlásek s Patrickem Ricklem nevyužili hned 4 mečboly a nakonec ve čtyřhře Davisova poháru podlehli americké dvojici Harrison Krajicek. Česko tak z USA v boji o čtvrtfinále prohrává na zápasy 1-2. Hokejisté Plzně zatím vedou v extralize na ledě Třince. Přestože v minulé sezóně tam pravidelně prohrávali, utkání živě přenáší Radiožurnál Sport. A na závěr dobrá zpráva z Moravy. Titul vesnice roku 2026 získali Boršice na Uherskohradišťsku. Porotu zaujal bohatý spolkový život, folklorní tradice i péče o mladé lidi a školní stravování. Obec s více než 2000 obyvateli tak předstihla finalisty z Pardubického a Plzeňského kraje.
1: Počasí.
0: Aktuálně máme polojasno, v Praze 19 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 17. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik pozdní počasí. Dobrou noc, až půjdete spát, přeje Vlasta.

0: počasí.
1: Dobrý večer. Vlasta má pro vás výhled na noc i na zítřek, ať víte, s čím ráno počítat. Aktuálně máme polojasno, v Praze 18 stupňů, v Brně 16 a v Ostravě 17. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Pozítří v pondělí budou přehánky, nejvyšší teploty kolem 17 stupňů. A výhled na další dny, v úterý deštivo, teploty kolem 17, ve středu zataženo, teploty kolem 18, ve čtvrtek deštivo, teploty kolem 16, v pátek zataženo, teploty kolem 17. A to je z předpovědi vše. Hezký večer a klidnou noc, zdraví vaše Vlasta.

0: Je 23 hodin.
1: Pěkný večer. Od mikrofonu Čet rádia zdraví Vlasta, zprávy začínají. Pojďme na to nejdůležitější. Síové znovu udeřili poblíž saúdsko-arabské metropole, americký Bílý dům zavřel dveře trojici velkých médií a na Kladensku kvůli havárii cisterny s palivem stále trvá uzavírka silnice. V neděli čekají německou spolkovou zemi Mecklenbursko-přední pomořansko-zemské volby, hlasovat se bude i ve čtvrti Lichtenhagen v Rostocku. Právě tam začátkem 90. let vypukly nejhorší poválečné rasové nepokoje v Německu, kdy dav zapálil tzv. Slunečnicový dům. Podle pozorovatelů teď před volbami znovu roste nevraživost vůči cizincům. Jemenští povstalci Husíové se přihlásili k sobotním útokům poblíž saúdsko-arabského Riádu, měli mířit i na palivovou nádrž společnosti Aramco. Podle agentury AFP šlehali plameny také poblíž letiště v hlavním městě, což výrazně zkomplikovalo jeho provoz. Povstalci akci označili za odvetu za tzv. Zločinné snahy zasáhnout jemenské město Sana. Na silnici první třídy číslo 16 u Luníkova na Kladensku se v sobotu ráno srazilo osobní auto s cisternou převážející benzin a naftu. Zranilo se 5 lidí a část paliva unikla do půdy. Hasiči zbytek pohonných hmot přečerpali, sanace kontaminované země ale pokračuje a silnice zůstane uzavřená minimálně do pondělí. Americká policie v sobotu nepustila do areálu Bílého domu novináře stanic CNN, MSNBC a serveru Politico. Prezident Donald Trump jim už den předtím s okamžitou platností zrušil akreditace. Všechna tři média se za své reportéry postavila a slíbila, že v informování budou pokračovat. Český premiér Andrej Babiš znovu připomněl svou myšlenku společného evropského projektu protivzdušné obrany nazvaného Europatriot. Vojenský expert Jiří Šedivý z Cevro univerzity v rozhovoru pro Radiožurnál uvedl, že nejde o úplně novou myšlenku. Podle něj dnes Evropa zvládá bránit nižší výšky.

0: sama, u těch vyšších dosud spoléhala na Spojené státy. Na závěr dobrá zpráva pro milovníky vlaků, legendární souprava zvaná Delfín po 23 letech znovu dorazila do Prahy. Východoněmecký veterán, který kdysi jezdil mezi Berlínem, Vídní a Prahou, zachránili a opravili nadšenci v německém Zhořelci. Zážitkové jízdy jsou už dávno vyprodané, obdivovat krásu vlaku ale můžete o víkendu i tak, třeba v Praze nebo v Benešově.
1: Počasí.
0: Aktuálně v Praze polojasno a 18 stupňů, v Brně zataženo a 16, v Ostravě zataženo a 16. V noci bude polojasno a teploty klesnou na 15 stupňů. Zítra v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu zůstane setrvalý. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. Tolik k počasí. Vlasta vám přeje klidný zbytek večera s Chat Rádiem.

když sníš o cestě na pláž thajskou. Miluju, když víš, že fakt nemám rád rajskou. Miluju tě tak, jak miluje strom svoje květy. Miluju tě tak, jak ve Španělsku kastaněty. Miluju ty tajný, tvý záhyby těla. Miluju, když říkáš, co pak by si chtěla.

ruby, co si máš vzít na sebe. Miluju tvý pohyby, když se vznášíš do nebe. Miluju ty okamžiky, kdy mě máš tak ráda. Miluju ty chvíle, kdy ti můžu umýt záda. Miluju tě večer, když celá prostě záříš. Miluju tě ráno, jak se přitom tváříš. Miluju tvý vášně, co se znitra derou. Miluju tě strašně, miluju tě celou.

0: Je půlnoc.
1: Dobrou noc, posluchači Čet rádia. Od mikrofonu vás zdraví Vlasta a začínají noční zprávy. Tady je přehled toho nejdůležitějšího. Síové znovu udeřili poblíž saúdsko-arabské metropole, americký Bílý dům zavřel dveře trojici velkých médií a na Kladensku kvůli havárii cisterny s palivem stále trvá uzavírka silnice. Jemenští povstalci Husíové se přihlásili k sobotním útokům poblíž saúdsko-arabského Riádu, měli mířit i na palivovou nádrž společnosti Aramco. Podle agentury AFP šlehali plameny také poblíž letiště v hlavním městě, což výrazně zkomplikovalo jeho provoz. Povstalci akci označili za odvetu za takzvané zločinné snahy zasáhnout jemenské město Sana. Český premiér Andrej Babiš znovu připomněl svou myšlenku společného evropského projektu protivzdušné obrany nazvaného Europatriot. Vojenský expert Jiří Šedivý z Cevro univerzity v rozhovoru pro Radiožurnál uvedl, že nejde o úplně novou myšlenku. Podle něj dnes Evropa zvládá bránit nižší výšky sama, u těch vyšších dosud spoléhala na Spojené státy. Americká policie v sobotu nepustila do areálu Bílého domu novináře stanic CNN, MSNBC a serveru Politico. Prezident Donald Trump jim už den předtím s okamžitou platností zrušil akreditace. Všechna tři média se za své reportéry postavila a slíbila, že v informování budou pokračovat. V neděli čekají německou spolkovou zemi Mecklenbursko-přední pomořansko-zemské volby, hlasovat se bude i ve čtvrti Lichtenhagen v Rostocku. Právě tam začátkem 90. let vypukly nejhorší poválečné rasové nepokoje v Německu, kdy dav zapálil tzv. Slunečnicový dům. Podle pozorovatelů teď před volbami znovu roste nevraživost vůči cizincům. Na silnici první třídy číslo 16 u Luníkova na Kladensku se v sobotu ráno srazilo osobní auto s cisternou převážející benzin a naftu. Zranilo se 5 lidí a část paliva unikla do půdy. Hasiči zbytek pohonných hmot přečerpali, sanace kontaminované země ale pokračuje a silnice zůstane uzavřená minimálně do pondělí. Na závěr dobrá zpráva pro milovníky vlaků, legendární souprava zvaná Delfín po 23 letech znovu dorazila do Prahy. Východoněmecký veterán, který kdysi jezdil mezi Berlínem, Vídní a Prahou, zachránili a opravili nadšenci v německém Zhořelci. Zážitkové jízdy jsou už dávno vyprodané, obdivovat krásu vlaku ale můžete o víkendu i tak, třeba v Praze nebo v Benešově.
0: Počasí.
1: Aktuálně v Praze polojasno a 17 stupňů, v Brně zataženo a 15.

Ostravě zataženo a 16. Do rána bude polojasno a teploty klesnou na 15 stupňů. Dnes v neděli bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 23 stupňů. Foukat bude mírný jihozápadní vítr. Tlak vzduchu bude slabě stoupat. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Biometeorologická zátěž bude jen mírná. To bylo noční počasí. Čet Rádio vám hraje celou noc a Vlasta se zase brzy ozve.

0: Divadlo Noc.
1: No nahoru!
2: No co nahoru? Máte návštěvní lístek?
1: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už tu není?
2: Ne, ona tady těsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
1: Soudru Vejmelkovi.
2: Jak?
1: Soudru Vejmelka.
2: Tady žádný Vejmelka není.
1: Soudru Vejmelka z technického oddělení.
2: Jo, moment, Vejmelka, jo?
1: Ano.
2: Z technického.
1: Ano.
2: A jo, Vejmelka, aha. Tak ty jsou tu vlastně tři, Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpytel. Ke kterému z nich jdete?
1: K Vejmelkovi.
2: A ne Půlpytlemu.
1: A ne k Vejmelkovi.
2: A protože kdybyste šel k Půlpytlemu, to byste nešel k Vejmelkovi, víte?
1: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
2: No a máte návštěvní lístek?
1: No vždyť právě tady na něj čeká.
2: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
1: No to vím.
2: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
1: No ovšem.
2: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzdat do ruky.
1: Ano, to vím.
2: Do Vejmelku ne, rozumíte, do ten lístek. Rozumíte.
1: Ten lístek, ano.
2: A napřed ten Vejmelka musíte teda podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
1: Ano, to všechno vím.
2: No.
1: Už jsem byl na úřadu.
2: No tak, no.
1: Ale abych ten lístek tady mohl odevzdat,
2: no,
1: tak ho nejdřív musím mít.
2: No to je pravda.
1: Vy mě musíte vyplnit.
2: No, vy jste
1: nějaký... Tak začněte.
2: Vy jste nějaký netrpělivý.
1: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych chtěl, kdybyste ten lístek už začal psát.
2: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
1: No prosím.
2: Tak já vám to vyplním teď.
1: Buďte tak laskav.
2: Máte tušku?
1: Nemám.
2: Co?
1: Nemám.
2: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stěné jméno?
1: Luství Sihák.
2: Ježiši, co to bylo?
1: Luství Sihák.
2: Žiž prchných Čechyš?
1: Už vám to povídám česky, svoje jméno, Luství Sihák.
2: Co, hustý?
1: Ale ne hustý. Hlu,
2: jo?
1: Ne hlu, jenom jednou. Hluství.
2: Hlu?
1: Hluství.
2: Svi?
1: Hluství.
2: Ježiši, člověče, s takovýhle jménem choďte hned ráno, dokud má člověk hodit. Přijďte zítra v půl v devátý.
1: Ale kde pán? Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
2: Tak to zkuste. No.
1: H jako hajné.
2: H, jo?
1: Jo.
2: Jako hajné, jo?
1: Hajné.
2: Hajné, ale s velkým H.
1: Právě.
2: Dál.
1: L jako Leon Cavallo.
2: Jako co?
1: Leon Cavallo.
2: Hláskujte to.
1: To už není moje jméno.
2: No tak proč řeknete svoje jméno? Kdyby to tak šlo, víte, kdyby to tak šlo. A halejte se, přijďte zítra v půl osmi.
1: Ukažte, já vám to napíšu sám.
2: Vy byste to dokázal?
1: Vlastně.
2: Tak to zkuste na té. A to ne, to je úřední listina.
1: A kam?
2: Tadyhle na stůl.
1: To není úřední.
2: Ale já to potom nechám ohoblovat.
1: Luství Sihák. No a je to.
2: Už je to hotový?
1: Ano.
2: To je vaše jméno tohle?
1: Ano.
2: Takhle mrňavý? Jaký divný jméno, cizí, víte?
1: Ne, to je moje.
2: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takovým jménu přišel?
1: Zdědil jsem je po otci.
2: A to je rána, co?
1: Ne, to je jméno.
2: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
1: No, buďte tak laskav, spěcha.
2: Moment, nepřenesu.
1: Proč ne?
2: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl půl hodiny říct nadarmo, ne?
1: No prosím.
2: Ke komu to jdete? Pulpitel, jo?
1: Ne, Vejmelkovi.
2: Jo, Vejmelka. Který je to? To je technický oddělení.
1: Technický.
2: Nevíte tam číslo?
1: Nevím.
2: Ale já ho vím. To je totiž úřední tajemství. Je to 1,40. Haló, tady vrátnice, u telefonu Ucho. Jindřich Ucho, vrátný. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpusťte, to je omyl. To byla kotelna. Haló, to je zase kotelna? Tak odpusťte soudru náměstku.
1: Co tam dělá náměstek?
2: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
1: Aha.
2: Haló, je to technický? Jo, haló, tady vrátnice. Je tady návštěva pro vedoucího? Nějaký? Co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
1: Lustrý Sihák.
2: Ha? To je křestní tohleto.
1: Lustrý Sihák.
2: Jak to bylo?
1: Lustrý Sihák.
2: Lustrý Sihák. A žádný Švihák. Prosím, já to budu hláskovat.
1: No, jasně.
2: H, jako hlávkový salát. L, jako ledvinky. U, jako undatra. No, undatra. No, to je jako ondatra, jenom že má na začátku U. Co? Jako slanina.
1: Nechte to, mě už pálí žás.
2: Tak si vemte sodu. Jo, co jako soda. On zas nerozumí soda. Co jako soda, o jako oda. Hojte se, přijďte zítra v půl šestý.
1: Tak já budu hláskovat sám.
2: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
1: To nejde?
2: To nejde, jde pak. Přijďte zítra v půl šestý.
1: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
2: Ježiš, já vám dám sám 50.
1: Láskujte!
2: 50, p jako pišišvoj.
1: Láskujte moje jméno.
2: Moment, haló? Jste tam ještě, jo? Je tam.
1: Ještě je tam.
2: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. H, jako hlustný slihák?
1: No, teď to bylo správně.
2: No, teď to bylo správně.
1: No.
2: No, jo, v pořádku, já ho vyřídím. Jo, malý moment, už ho tam posílám. No, tak vidíte, že to jde, když se chce.
1: Tak mou náru.
2: Moment, napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
1: No, dobrá.
2: Tak, jaké je vaše stěné jméno?
1: Hlustvy Sihák.
2: Jo, to seš ty. Tak víš co, soudrou jdi tam bez lízku.
1: No to jsem rád. Už jsem myslel, že tady budu stát do rána. Tak teď letím soudru Vejmelkovi, doufám, že tam to bude rychleji.
2: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
1: Proč?
2: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
1: Já! Yeah!

jsem pouští, ve vlasech chmíří déšť a barvy duch a cesty zpátky zmizely někde v houští, těžko se smířím.

0: je 1 hodina.
1: Vítejte u nočních zpráv Čet rádia. Tady Vlasta a hned začínáme. Co byste dnes neměli minout? Síové znovu udeřili poblíž saúdsko-arabské metropole, americký Bílý dům zavřel dveře trojici velkých médií a na Kladensku kvůli havárii cisterny s palivem stále trvá uzavírka silnice. Americká policie v sobotu nepustila do areálu Bílého domu novináře stanic CNN, MSNBC a serveru Politico. Prezident Donald Trump jim už den předtím s okamžitou platností zrušil akreditace. Všechna tři média se za své reportéry postavila a slíbila, že v informování budou pokračovat. Český premiér Andrej Babiš znovu připomněl svou myšlenku společného evropského projektu protivzdušné obrany nazvaného Europatriot. Vojenský expert Jiří Šedivý z Cevro univerzity v rozhovoru pro Radiožurnál uvedl, že nejde o úplně novou myšlenku. Podle něj dnes Evropa zvládá bránit nižší výšky sama, u těch vyšších dosud spoléhala na Spojené státy. Na silnici první třídy číslo 16 u Luníkova na Kladensku se v sobotu ráno srazilo osobní auto s cisternou převážející benzin a naftu. Zranilo se 5 lidí a část paliva unikla do půdy. Hasiči zbytek pohonných hmot přečerpali, sanace kontaminované země ale pokračuje a silnice zůstane uzavřená minimálně do pondělí. V neděli čekají německou spolkovou zemi Mecklenbursko-přední pomořansko-zemské volby, hlasovat se bude i ve čtvrti Lichtenhagen v Rostocku. Právě tam začátkem 90. let vypukly nejhorší poválečné rasové nepokoje v Německu, kdy DAF zapálil takzvaný slunečnicový dům. Podle pozorovatelů teď před volbami znovu roste nevraživost vůči cizincům. Jemenští povstalci Husíové se přihlásili k sobotním útokům poblíž saúdsko-arabského Riádu, měli mířit i na palivovou nádrž společnosti Aramco. Podle agentury AFP šlehali plameny také poblíž letiště v hlavním městě, což výrazně zkomplikovalo jeho provoz. Povstalci akci označili za odvetu za takzvané zločinné snahy zasáhnout jemenské město Sana. Na závěr dobrá zpráva pro milovníky vlaků, legendární souprava zvaná Delfín po 23 letech znovu dorazila do Prahy. Východoněmecký veterán, který kdysi jezdil mezi Berlínem, Vídní a Prahou, zachránili a opravili nadšenci v německém Zhořelci. Zážitkové jízdy jsou už dávno vyprodané, obdivovat krásu vlaku ale můžete o víkendu i tak, třeba v Praze nebo v Benešově.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno a 16 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 15 stupňů. Dnes v neděli pak bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. Tolik noční počasí. Vlasta vám přeje klidnou noc s Čet rádiem.

Bohem. Toužím se vrátit těch pár hodin zpět, kdy si řekla jsem to. Já volám tě, zůstaň dál.

0: Divadlo Noc.
1: Paní Bubilko, chtěl jsem se vás zeptat, jestli pak víte, na jaká tři období se dělí věk ženy.
2: Cože, věk ženy?
1: Nevíte, já vám to řeknu. No. Mládí, střední věk a vypadáte výborně. Takže jsem vám chtěl říct, že vy dneska vypadáte velmi dobře.
2: Za to vy vypadáte jak poloviční dět vševěd.
1: Proč poloviční?
2: No vědomosti nikdy, akorát na hlavě máte tři vlasy.
1: To není pravda. Prosím vás. Na mě nedávno zautočil čáp, si chtěl udělat hnízdo, tam je materiálo. Že mě můžete takhle pomlouvat, prosím vás.
2: Ne, já vás vlastně potřebuju. Potřebuju, protože bych chtěla, abyste realizoval můj skvělý nápad.
1: Vy máte skvělý nápad.
2: Já mám skvělý nápad.
1: Nemohu si sednout.
2: No tak můžete klidně.
1: Já bych se aspoň přidržel.
2: Ne, pamatujete si na Radio Jerevan?
1: Jo, to byla výborná věc, to nás bavilo.
2: No.
1: Letech, na který nerad vzpomínám, ale to výborná věc. Je pravda, že Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků s odůvodněním, že mají prošlou záruční lhůtu? Odpověď. Ano, je to pravda. Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků, ale ne z důvodu, že měli prošlou záruční lhůtu, ale proto, že bylo na nich napsáno užívejte po jídle.
2: No a tak mě napadlo, že bychom mohli oživit tuto tradici.
1: Jo, to bych rád vymýšlel, jaký otázky odpověd.
2: No.
1: Třeba otázka. Je možné, že Fidel Castro bude jednou věčně živý, podobně jako Vladimír Iljič Lenin? Odpověď. Ano, je to možné, už aby to bylo.
2: Ale já jsem myslela Radio Jerevan jenom jako inspiraci.
1: No.
2: My bychom měli odpovídat na současné dotazy, současné
1: posluchačů. Jo, či založit takový podobný
2: nové
1: rádio.
2: Nové rádio na principu Rádia Jerevan.
1: No tak to nebude Rádio Jerevan, tak vy jste s tím nápadem přišla. No tak se to bude jmenovat Rádio Bubu.
2: No dobře, tak já to zahlásím, ano, a zkusíme si to. Vážení posluchači, začíná vysílat nové Rádio Bubu. Na vaše dotazy budou odpovídat Miloš Lapš.
1: To je dobrý začátek, Miloš Lap. To ze mě udělala šlapku, Miloš Lap. To je dobrý, vysílají Miloš Lap a Žužana. Já nevím, to jste si teda... To jste se hezky šlápla na Jerevan, vám řeknu.
2: Miloslav Šimek a Zuzana Bubilková. No. A hned tady máme první otázku. Posluchačka Jiřina Zlámalová z Hradce Králové se vás ptá, na jakou adresu by vám mohla poslat e-mail?
1: Co se ptá?
2: E-mail, na jakou adresu by vám mohla poslat?
1: IA?
2: Ne, e-mail, že by si s vámi chtěla dopisovat přes internet. Máte internet?
1: No jistě, já mám všechno. Určitě už proti tomu beru nějaký prášky.
2: Já jsem se vás ptala, jestli máte internetovou adresu.
1: To je povinný?
2: No není to povinné, ale jestli máte stránku, tak máte i internetovou adresu, ne?
1: Vy máte?
2: No já mám, ale no. Ona se ptá na vaši. No,
1: a jak to začíná, no mi ťukněte?
2: No tak různě to začíná, nejčastěji www.
1: No, tak to mám, ano, no jistě, to doma máme. www.c@volejovkytuňák.cz No, že to máme.
2: Takže odpověď, vážená posluchačko, zopisování nebude nic, protože pan Šimek má k internetu tak vřelý vztah, že se na něj bojí sáhnout, aby se neopařil.
1: Ne, ale tak mi nekažte dopisování, jak si nemusím dopisovat přes internet. Pravda, internetu nerozumím, mě se technika zastavila u krystalky, ale jsou vřelejší způsoby dopisování než internet. Třeba například holubí pošta.
2: Holubí
1: no,
2: pošta.
1: Například můj holubí teda poštovní holub.
2: To jste si šlápl na bubu jazyk.
1: Poštovní holub Bedřich II, jo? Tak ten má k internetu...
2: Proč druhý?
1: Co?
2: No proč druhý? No
1: prvního jsem sežral, byl hlad. Tak ten má k eternitu...
2: Internetu.
1: K internetu. Velmi vřelý vztah. No. Například před měsícem vyzobal Klausovi na internetu celou stránku.
2: No.
1: Dodnes je mu z toho špatně.
2: Posluchač Radvanský z Prahy. Radvanský z Prahy se vás ptá, co byste udělal, kdyby si někdo na vašem soukromém pozemku spořádal technoparty.
1: No to mě děsí ve snu. Mm. To od té doby, jak tenkrát to bylo, jak u Lipnice to bylo,
2: no.
1: Se tam usadili ty technopartisti, ať nevěděli, co s tím, policie nic, starostka nic. No to by bylo šílený. Mm. Ale já to mám vymýšlený. Mm. Já bych zašel do zemědělského družstva, kde mají ty práškovací letadla, tam bych se dohodl s tím pilotem a pak bych zahlásil megafonem. Vážení technopartisté, jsem nadšen, že jste se usadili na mém pozemku, i když jsem vás nezval. Bohužel za 10 minut začíná hnojení. No. A pak by se začalo práškovat, jo? A kdyby to nepomohlo, tak by se nasadila močůvka. A to by v tom byl čert, aby se nezvedli. Víte? Ono, když to máte za krkem, to není nic příjemné. Víte, co to je močůvka? To jsou rozmixované...
0: Tak dobře.
1: Já jsem vás chtěl poučit.
2: No, nechcete... nemusím vědět všecko.
1: No, tak si myslíte, no. Že jsou to rozmixované banány? Mně to jedno.
2: Mám problémy s nadváhou.
1: Vy, prosím vás. Když tak vychudlá špageta.
2: Prosím vás.
1: Paní Bubilka téměř nejí. To je, ta se tak hlídá, víte, tu postavičku. Ta prostě, když někde je nějaká hrubá nit, tak ji rožehluje, aby byla šlank. Tuhle se jí zdálo, že na boku trošku přibrá blbošti, plají blecha, jo, tak ne. Hned začala hovořit o liposukci, o tom odsávání tuku, začala volat na všechny strany, kde by to rychle udělali. Teď ona je spořivá, tak se jí to zdálo drahý, no nervózní. Teď potřebovali jsme psát další díl, já by už stekli. A nemohl byste to nějak zařídit, víte, a to... Tak jsem se našel a vlít jsem do koupelny, vzal jsem ten zvon na ty umývadla a odsál jsem to, víte. A jak jsem v tom byl, tak jsem udělal srandu, odsál jsem to jinde, ale výsledek výborně, ne? Dobrý. Dobrý.
2: No. Prosím vás, nešiš ten nesmysl, ještě to někdo bude zkoušet a zničí si zvon.
1: To je blbost. No, tak.
2: Mám problémy s nadváhou, píše paní Zigmundová ze Zlína. Nemohl byste mi poradit, no, jakou dietu drží paní Bubilková?
1: No to bych mohl, ale to bych vám nedoporučil. No, paní Bubilková drží drastické diety, víte. Já jsem to pozoroval. Ta jí vlastně jenom polívky zeleninový. Teda ona tomu tak říká, ona si sama vaří. To je říčí než sama voda. Ona dá hrát vodu a vedle má opranou zeleninu. A čekáš, ta voda začne vařit, pak veme tu zeleninu a tou zeleninu mává na tím hrncem. Já pám, co to děláte? No, aby se tam nedostaly kalorie, čekám jenom, až se ty vitaminy opaří a spadnou dovnitř. A ještě to jí jenom v omezeném množství. Ona nepoužívá žíci, ona používá oční kapát. Jo? No, hrozný. A když se jí zdá, že přesto přibrala, tak drží takzvanou kopřivovou dietu. To veme jídlo, hodí ho do kopřiv, aby za ním nemohla.
2: No ne, ale co poradíme paní Zigmundové?
1: No, paní Zigmundové poradíme, aby držela dietu, kterou drží pan Vlastimil Tlustý, poslanec za ODS.
2: Jo, ten předseda poslaneckého klubu, ano, Vlastimil Tlustý.
1: Ano, Vlastimil Tlustý. Teda jméno tomu nenapovídá, jo? Jméno má Tučný Tlustý. Ale postavička Libová, to opravdu vypadá dobře z hubnu. On drží, pan poslanec Tlustý, takzvanou dělenou stravu.
2: Dělenou stravu?
1: Ano. Žere jenom Klauze.
2: Divák Jan Bednar nám píše, z Bratislavy, jo, to jsem vám chtěla říct, že podle těch people metrů máme obrovskou sledovanost na Slovensku. Mě psali dokonce lidi z Prievidze, z Martina, z Novák, že nás sledují.
1: Jo, to je hezký.
2: No, takže pozdravujem všetkých Slovákov v sále. Tak pan Bednar z Bratislavy píše, na Slovensku chodí a politici před volbami aj na tržnice, aby ukázali, jako ľubí a prostý ľud, robí to aj u vás. Tak já nevím, jestli politici chodí na tržiště, ale mohu vám říct, co se mně stalo nedávno na tržišti. Tak šla jsem náhodou na tržiště.
1: Ne, náhodou. Mluvte pravdu, nejste politička, víte.
2: Vás...
1: Nemáte co tajit, když tam pečená, vařená, ta já... kupuje výhradně na tržištích u Vietnamsku. Ještě na ně dělá takhle okošik mý, víte, no. Před koncem pracovní doby tam vždycky chodí, když dávají slevu. No.
2: Co tady šíříte, nesmysly?
1: Jaký nesmysly, pravdu.
2: Nesmysly.
1: No, co tady teď to každý vidí, tyhle šaty třeba jsou taky od Vietnamců, ne?
2: Co, ty jsou z butiku z Plzně?
1: No, vidíte, kde všude mají Vietnamci butiky. Plzně, no.
2: To je od dvou návrháře, které mají butik v Plzni.
1: Ano, dvě vietnamské návrhářky mají butik v Plzni.
2: Jsou české návrhářky.
1: A vzali si za manžele Vietnamce, no.
2: Co máte s těma Vietnamcema?
1: Možná, proč to tak tajíte? To každý pozná, že jsou
2: jak
1: to vietnamský jadry, ne?
2: Jak to může poznat?
1: Teď je to střížený šikmo dole. A ještě si tam Vietnamec nechá díru, aby mohl probíhat.
2: No. Ještě, Maria.
1: Aby mohl obsloužit ty, který vás okuklou ze zadu.
2: Ale... No.
1: A že je co? No.
2: Tak já vám řeknu, co se mně stalo na tom tržišti. Ano, tak šla jsem na tržiště a tam takový malý Vietnamec zakřičel na mě od stánku a říkal, paní, pojďte ke mně, pojďte se podívat, mám výborné značkové zboží, například tyto šaty, to je pravý Versace. Tak tam jdu, dívám se, říkám, prosím vás, jak to můžete vydávat za pravého Versace, když je tady napsáno Made in Taiwan? Jo? On se vám tak milo na mě usmíval a říká, no ano, ano, Made in Taiwan, to tam šil Versace, když tam byl na dovolené.
1: To je dobrý.
2: No. Jiří Peleška z Prostějova, sledujete v televizi politické diskuse?
1: No já ohromně rád. Teda paní Bubilková taky to sleduje, to musíme z profesních důvodů. Ale já miluju ty besedy politické, kde je zúčastněn pan Václav Klaus. To je
2: proč?
1: Pro mě pastva.
2: Proč?
1: Pastva.
2: No proč je to po vás pastva? No.
1: Já miluju, jak ten pan Klaus s každým tím moderátorem hraje tu hru na kamna.
2: Na kamna?
1: No.
2: Jak na kamna?
1: No, pan Klaus se rozpálí a z moderátora udělá troubu.
2: Jak byste vy vlastně charakterizoval vztah volič-politik?
1: Volič-politik? Hmm. No mohl bych to vysvětlit, ten vztah na základě vztahu toho manžela ke svý tchyni. Přišel manžel domů, manželka něco vařila na plotně. On pá, Máňo, vyhráli jsme milion ve sportce. Máňa nic. Pá, milion ve sportce, raduj se. Pá, maminka je nemocná, je v nemocnici moje maminka. Pá, když se daří, tak se daří.
2: Ano, otázka, milé rádio Bubu, mohli by naši politici něco předvádět v peříčku? Ptá se Soňa Poloniová, televize Nova.
1: Ta Poloniová už taky neví, kde lovit. Rádio Bubu se domnívá, že politici by mohli v peříčku předvádět na nejvýš své stranické postavení. Jedině snad premiér Zeman by se mohl pochlubit svým hrubým domácím produktem. Otázka. Jaká je podle rádia Bubu nejvhodnější kvalifikace pro vstup do parlamentu? Petr Šplhavý, Chotěbus.
2: No tady je odpověď jasná. Pro vstup do parlamentu je nejvhodnější kvalifikací stranická disciplina a schopnost usnout v jakékoliv poloze.
1: To jste slyšel, jak ten jeden poslanec si se do lavice štrachal v tašce a po kolegovi, to bude zase zasedání, to nepřežiju, to jednání. A co pak? Ale zapomněl jsem prášky na spaní. No tak to je o to.
2: Otázka, milé rádio Bubu, mám rád horory. Proto bych se rád podíval na hodnotný film s politickou tematikou. Jiří Vylekaný, Nové strašecí. Mohli byste mi nějaký doporučit?
1: Rádio Bubu vám doporučuje film Mumie se vrací, který patrně předpovídá politický vývoj u nás po volbách v červnu 2002.
2: Otázka. Je pravda, že poslanci schválili zákon, podle kterého všichni, kteří Klausově vládě uvěřili a nechali si zavést do domu přímotopy a teď po několikanásobném zdražení elektřiny mrznou, budou dostávat uhlí zadarmo? Věra Vyklepaná, Česká Sibiř.
1: Ano, je to pravda. Ovšem Rádio Bubu zjistilo, že se jedná pouze o uhlí živočišné, aby občané při obdržení účtu za elektřinu udrželi tělo pohromadě.

0: jsou 2 hodiny.
1: Noc s Chatrádiem pokračuje. Provází vás Vlasta a mám pro vás noční zpravodajství. To se děje doma i ve světě. Slovenský premiér Fico varuje před rizikem vojenského střetu mezi NATO a Ruskem, jemenští povstalci Husíové útočí poblíž saúdsko-arabské metropole a na Brněnsku si požár rodinného domu vyžádal lidský život. Na silnici u Luníkova na Kladensku se v sobotu ráno srazilo osobní auto s cisternou vezoucí benzin a naftu, zranilo se přitom 5 lidí. Část paliva unikla do půdy, hasiči nebezpečné látky přečerpali a nyní pokračují v sanaci znečištěného místa. Silnice zůstane uzavřená minimálně do pondělí. V německé spolkové zemi Mecklenbursko-přední Pomořansko se v neděli konají zemské volby, a to i v rostocké čtvrti Lichtenhagen. Právě tam počátkem 90. let vypukly největší rasové nepokoje v poválečném Německu, kdy dav zapálil tzv. Slunečnicový dům, a podle pozorovatelů dnes napětí vůči cizincům opět sílí. V obci Hrušky na Brněnsku vypukl v sobotu dopoledne požár rodinného domu, při kterém zemřela jedna žena. Muž, který v domě bydlel, skončil v nemocnici, a i statečný zásah souseda, který se pokusil ženu zachránit, bohužel tragédii nezabránil. Příčinu požáru teď zjišťují vyšetřovatelé. Slovenský premiér Robert Fico ve videu na Facebooku varoval, že někteří západní politici se po neúspěchu porazit Rusko na Ukrajině snaží vyvolat přímý střet mezi NATO a Moskvou. Připomněl, že válku proti Ukrajině rozpoutalo Rusko před více než 3 lety a Kyjev se brání i s podporou řady spojenců z Aliance. Jemenští povstalci Husíové se přihlásili k sobotním útokům poblíž saúdsko-arabského Riádu, mezi jinými zasáhli palivovou nádrž ropné společnosti Aramco. Podle nich šlo o odvetu za takzvané zločinné pokusy zasáhnout jemenské hlavní město Sanaa. Agentura AFP navíc hlásila silné požáry poblíž riádského letiště, které narušily jeho provoz. Na závěr dobrá zpráva pro milovníky vlaků. Legendární východoněmecký vlak přezdívaný Delfín po 23 letech znovu dorazil do Česka. Zachránili a opravili ho nadšenci z německého Zhořelce, a i když jsou zážitkové jízdy vyprodané, veterána s typickým zahnutým čumáčkem lze letos o víkendu obdivovat třeba v Praze nebo Benešově, a to i na jeho původní trase mezi Berlínem, Prahou a Vídní.
0: Počasí.
1: Aktuálně máme polojasno a 16 stupňů. Do rána bude zataženo a teploty klesnou na 15 stupňů. Dnes v neděli pak bude deštivo, nejvyšší teploty kolem 24 stupňů. A to je z předpovědi vše. Ráno zase u Chatrádia, vaše Vlasta.